세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시던 덕에

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Jaké to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
1: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
1: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
8: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
9: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
8: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
9: Více na vzvozíky.cz.
10: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
11: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
10: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
11: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
10: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
11: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.htp.cz.
1: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horacke-vm.cz.
2: Jaké

0: obuví.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Veřejnoprávní média varují před propouštěním kvůli změně financování. Česká televize a Český rozhlas upozorňují, že plánované financování ze státního rozpočtu by mohlo vést k výrazné proměně personálu. Podle prvních odhadů by obě instituce mohlo opustit 450 až 700 zaměstnanců. Vedení médií varují, že změna by měla dopad na jejich fungování i rozsah poskytovaných služeb. Spojeným státům dochází ropám, americké strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň za více než 40 let. Snížily se na 340 milionů barelů, což je nejméně od roku 1983. Pokles souvisí s rozsáhlým uvolňováním ropy na trh, které má zmírnit nejméně od roku 1983. Pokles souvisí s rozsáhlým uvolňováním ropy na trh, které má zmírnit dopady výpadků, dodávek a vysokých cen energie.

0: 120 milionů korun. Splatit ji má v roce 2033. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti. V důsledku toho musí vracet Všeobecné zdravotní pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Dalších 132 milionů rozdělí kraj mezi své další nemocnice a peníze půjdou také krajským záchranářům. Na Vysočině půjde teplota nahoru, dnes v maximech naměříme do 24 a i když nás ráno přivítá ještě skoro jasná obloha, odpoledne čekáme oblačno až skoro zataženo, večer pak místy s přeháňkami.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ránko úterý 16. června 6 hodin 2 minuty. Ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj. Písničky připravený, všechno máme, tak jdeme na to hnedka z kraje. Lady Gaga a Abrakadabra. Hezké ránko.
0: Hit Radio Vysočina.

0: A musím říct, že teda to počasí poslední doby docela dost kouzlí. Přijde mi, jak kdyby byl apríl, jak kdyby to bylo na houpačce.
1: Je to takový nahoru dolů, to ne, že ne?
0: Nahonu.
1: Nahonu,
0: je to nahonu, doslova, absolutně. Ono, pokud se nepletu, tak dneska má být snad nejchladnější ráno z celého týdne. Nám se člověče v noci sepnulo topení, jaká byla venku zima asi teda.
2: Takhle, jo.
0: Až takhle. Tak jsem musel otevřít okno, protože ono to bylo nějak jako naštilovaný, tak jako nahodně asi. No takhle, nečekal jsem, že v půlce června budeme ještě topit. Co vy topíte?
2: My netopíme, ale mám dobrou zprávu pro všechny, kteří se na léto těší. Už o víkendu by mělo být přes 30 stupňů. Takže o tom, jak jste mluvili nahoru dolů, tak tady to potvrzuju.
0: To budeme chladit. Co ty? A co u Jasmin?
1: No netopíme, podle mě už jako nikdo netopí, ne? Nebo jestli se pletu, tak klidně naši posluchači jako dejte vědět.
0: Podívej se takhle přes mikrofon.
1: No tak jasně, ano, tak ty jsi výjimečný jako případ tady.
0: Ten topí, no. Ten topí.
1: pojďme dát minutu šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda ještě topíte?
0: Počkej, fakt se budeme ptát, jestli lidi topí.
1: No tak jako ty jsi s tím přišel, vy.
0: No tak jo, tak co lidi, topíte? Ano nebo ne? Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli topíte na 777-937-777 SMS-kou nebo přes WhatsApp a zjistíme teda, jak to má celá Česká republika. Teď k vám letí další muzika. Tohle jsou 21 Pilots na Hit Radio 607. Hezké ráno.

0: 6 hodin 11 minut, 21 Pilots na Hitrádiu, přejeme krásné úterní ránko. Tak proběhla tady taková trošku, nechci říct hádka, ale debata ve studiu. Bavili jsme se o tom, jestli doma topíme nebo ne. David netopí, Jasmin netopí, nám se dneska v noci sepnulo topení, až jsem musel otevřít okno, protože se doma nedalo úplně dýchat. A ptali jsme se vás, jestli díky tomu, že dneska bylo teda poměrně chladná noc, jestli topíte anebo netopíte, tak už máme nějaký vzorek.
1: Ještě připomínám, že je 16. června. A opravdu se tady bavíme o tom, že někdo topí. Tak
0: ano,
1: můžeme.
0: Vy, kdo jste přišli až teď, tak opravdu je to tak. Tak minuta šampionu startuje teď.
2: David Žacléř, ráno 7 stupňů, už netopí, prej jsou oni horalové otužilí.
0: Radek Plzeň netopí, ale soused, když bylo venku tak kolem 30, tak topil docela dost.
2: Pavel z Ostravy netopí prej ani v zimě.
0: Lucie Bruntál říkala si, že je nějaká chladnější a díky tomu se pořádně spalo, ale netopila.
2: Lenka Rýmařov netopí, ale když je jim ouha, tak zatopí venku v sudu a ohřívají se v teplý lázni, to je dobrý.
0: Romana Vysočina, mají rodinný dům, dřív topila od října do května, teď přitápí večer v krbu.
2: Romča Plzeň 8 stupňů, topí si, fuj, jen pod peřinou.
0: Jitka trpíste, ahoj lidičky, topíme jak blázni pořád, těšíme se na tropy na víkend.
2: Květa Děčín, panelák netopí, jistí to teplé ponožky a deka na těle na gauči při televizi.
0: Martin, jsem z údolí Brtníci a dneska jsem škrabal sklo na autě, no tak myslím si, že Martin topí. Nicméně, kde si myslím, že topíte, tak je u vás v autě. Možná jste si teďka po ránu přetopili, jo?
2: To napsala zrovna teďka, koukám Zdeňka z Říčan.
0: Aha, tak Zdeňku z Říčan zdravíme, zdravíme vás na cesty. No a my se budeme taky topit všichni v hitech. Ego Robert Burian, žijeme len raz. 6 hodin 12 minut.

0: 6 hodin 19 minut Hozier to Sweet. Takhle vám hraje úterní Hit Radio, krásné ránko. Takhle, pokud si myslíte, že levý pruh na dálnici patří manažerům v Bavorácích, tak dneska ne. Dopoledne armáda na D35 vyveze 50-tunový tanky Leopard, takže přednost bude mít ten, kdo má větší kanon.
1: Jo. Ano, dneska platí pravidlo větší bere teda.
0: No, já si říkám, že krásně vyřeší řidiče, který se jim budou lepit na zadek, jo? Stačí otočit hlavou dozadu a myslím si, že si to rozmyslíš, jo? A já si říkám, ale která dálnice je vlastně největší k tankodromu u nás v republice, protože D35 to rozhodně nebude, jo? Já když se zamyslím, tak D1 vlastně taky už nevypadá úplně zle. My už jako nemáme ty dálnice úplně v hrozném stavu. A teďka se po té D35 budou prohánět 50-tunový tanky, jo? No tak vy, kdo je potkáte, víte, o co kráčí. Nicméně, vzpomínáte rok 2016, jak to tenkrát dopadlo s pandurama? 10 let zpátky. Ta Fábie, nevíte? Jak se srazily ty Fábie s těma pandurama? No nicméně, armáda vydala upozornění, jo, že prosí řidiče Fábií, aby v úterý na dálnici D35 nevyjížděli. Jo? Děkujeme za pochopení. Jak to vypadá na cestách aktuálně takhle po ránu, řekneme za chvíli, bude doprava. No a samozřejmě přidáme za malou chvíli i další parádní muziku. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: rádiu. V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáků skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzavek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale uzavírku na Pelhřimovsku. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Vojanovice na hranici okresu. Opravují povrch silnice.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Pink, Sober, 6 hodin 28 minut, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Michal, Jasmin, David s vámi a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update. Ani nová rekonstrukce nepomohla. Zrcadlové jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu krátce po opravách zezelenalo kvůli přemnoženým řasám. Vodní plocha přitom nedávno prošla úpravami za miliony dolarů a její modře natřené dno vyvolalo mezi Američany bouřlivé reakce. Pro rybáře začíná jedna z nejoblíbenějších částí sezóny. Ode dneška je znovu povolen lov dravých ryb, jako jsou štiky, candáti, sumci nebo třeba okouni. Sezóna potrvá až do konce roku. Rybáři by si ale měli předem ověřit pravidla konkrétního revíru. Eva Farná dnes v pražském Edenu zakončí sérii 3 vyprodaných koncertů, které se zapsaly do české hudební historie. Stala se totiž první českou zpěvačkou, která na slavistickém stadionu odehrála vlastní show na úrovni světových hvězd. Hudební kritici její vystoupení chválí jako velkolepou podívanou, která podle nich snese srovnání se zahraničními koncertními produkcemi.
0: Hezky, mě by zajímalo, kdo tam třeba jde dneska znovu na ten koncert.
2: Tak já se hlásím, Míšo.
0: Nekecej.
2: Ale já tam byla už v sobotu a teďka jdu teda na ten poslední termín a jak říkal David, velkolepá podívaná i podle kritiků a opravdu je, takže když jsem viděla, že zbývá ještě poslední nějaký lístky, tak jsem hnedka kupovala.
3: Ty jo, ale jít na to dvakrát.
2: Ne, fakt jako... je to skvělý.
0: A tak když si to vychutnat, tak možná pak příště bude Letná, že jo?
2: Cash bio.
0: Možná pak někdy Wembley.
2: Cash bio.
0: Teď u nás velkolepý návrat do konce 90. Hedevej, Vladislav, Noc v Roxbury, zeptám se, viděli jste? Nebo jsem tady jenom já už teda takovej Brynosaurus?
3: Jediná retrofigurka se čtyři.
0: Retrofigurka, dobře. Steve Butaby, Doug Butaby, jste bratři? Ne. Jo, jsme, tak to je pro vás pokročilejší. Vy kdo mi rozumíte, prosím vás, vy kdo posloucháte, jo? Hedevej, Vladislav, 6 hodin 30 minut, s vámi Jasmin, David a jedna retrofigurka, hezké ráno.

0: Street S na úterní ráno, Sing It With Me. 8 minut po půl sedmé, přejeme hezké ráno.
1: Představte si, že 7 dní běžíte 250 kilometrů. To je vyloženě nechutný, jo? To úplně cítím tu bolest, ty puchyře na nohou, jako odporná představa 250 kiláků. Nicméně, potom doběhnete do cíle a zjistíte, že větší hvězdou, než jste vy, který jste to zvládli a jste na sebe pyšný, je nějaký pes. To se stalo teďka v Číně během nějakého extrémního ultramaratonu, kdy někde po cestě se k ním přidal malej pejsek k těm běžcům, rozhodl se běžet s nima, fakt zvládl celou cestu, celých 250 kiláků, vydržel to celou dobu. No a oni ho krmili po cestě, starali se o něj a tak. A nakonec, díky tomuhle tomu závodu, do kterého se přidal nečekaně, tak našel svůj domov, že předtím to byl zatoulaný nějaký pejsek a teďka našel pánička novýho a stěhuje se do Skotska. Ale baví mě, že teda nikdo si nepamatuje, kdo ten závod vyhrál, ale všichni řeší psa.
0: To je vlastně hrozně hezký příběh, no. Tak si představ, že dřeš na ultramaraton a pak tě předběhne toulavej vořek, jo. Mě by zajímalo, co se mu honilo hlavou, když viděl tu bandu lidí, kteří běželi, že si řekl, že běží s nima, jo.
1: Byl zatulaný, mohl mít hlad, kdo ví.
0: Přesně, tak si říkal, ale v cíli bude určitě nějaký žvanec, anebo jak jsou ty občerstvovací body, že jo, tak já si něco dám a pak si říká, už to doběhnu celý. Já teda si pořád představuju to utrpení, jo, že 7 dní běžím 250 kilometrů, to bych nezvládl, to je neskutečný. Mě tato informace doslova vyrazila dech, promiňte, ale... Musím se Eva Farná, Miraj, vzpomenej si tuhle parádní věc, vám pošleme za malou chvíli a staví se i Kelly Clarkson Heartbeat Song. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Trenírkárna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
7: Hele, co City Park?
6: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
7: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
6: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
7: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stavebniny Dek přináší megaakci. 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
14: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
15: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
16: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
17: www.autoradce.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
19: Vinetu!
18: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
19: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
21: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
22: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
23: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu na Třebíčsku. Na příjezdu do Dukovan od Slavětic se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením a raději uberte plyn. Šťastnou cestu všem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Kelly Clarkson, takhle vám hraje úterní Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů. Dobré ráno. Vy, kdo žijete fotbalem, už se vám to blíží, čtvrteční zápas naší repre s jarem. S Jihoafrickou republikou. Bude to vlastně klíčový zápas na mistrovství světa a pozor, odpíská nám ho žena, rozhodčí Tori Pensová, nebo Tori Penso pro vás, kdo nemáte rádi přechylování cizích men.
1: Snad bude znát pravidla líp než tady Michal, který se mě před chvílí ptal, co se stane, když hráč dostane dvě žluté karty.
0: A kdyby si mě nevede poslouchal pár dní zpátky, jsem říkal, že fotbal jde úplně mimo mě. Já jsem rád, v kolika lidech se to hraje.
2: To je taková manželská hádka tady. Ale takže zápas o všechno bude řídit teda žena, to je zajímavý.
0: No bude řídit žena. A ona je známá tím, to jsem si teda tady našel, Davide, jo, to jsem se připravil, že Tori Penso je známá tím, že dává karty bez mrknutí oka. Prostě se s tím nemaže. Jo.
1: Jsem zvědavej.
0: Takže si dovedu představit, jak to bude vypadat, jo. To bude taková ta klasika, jo. A paní rozhodčí, za co je ta žlutá karta? Jo, ty nevíš? Tak tady máš druhou a pal domů.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
1: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Částečné úvazky rostou, pracuje na něm už přes 500 000 lidí. V Česku dál přibývá lidí pracujících na částečný úvazek. Na konci minulého roku jich bylo už více než 514 tisíc. Podle Českého statistického úřadu jde o dlouhodobý trend růstu, který je nejvíce patrný u žen. Naopak muži na zkrácený úvazek pracují výrazně méně často. Švédsko zpřísňuje migrační pravidla. Tamní parlament přijal zákon, podle kterého mají zaměstnanci veřejného sektoru povinnost oznamovat policii osoby bez povolení k pobytu. Opatření je součástí zpřísňování migrační politiky země. Kritici varují, že norma může zvýšit strach mezi migranty a negativně ovlivnit jejich psychické i fyzické zdraví. Na Rychnovsku meteorologové potvrdili další letošní tornádo v Česku. Ve východních Čechách se objevilo v sobotu 13. června. Způsobit mělo podle hasičů drobné materiální škody. Šlo už o 5. potvrzený výskyt tornáda v Česku v letošní sezóně. Všechna dosavadní byla podle meteorologů slabá. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dnes do Třebíče dorazí prezident Petr Pavel se svou ženou Evou. Kvůli návštěvě nebude možné odpoledne zaparkovat v okolí komunitního centra Moravia. Omezení se týká časového období mezi 15. a 20. hodinou. Zaparkovat nebude možné ani pod schody vedoucími do parku na Gorazdově náměstí, přilehlé jednosměrce mezi komunitním centrem a mateřskou školou Kaštánek nebo ve Smrtelné ulici. Ráno a dopoledne nás na Vysočině přivítá ještě skoro jasná obloha mateřskou školou Kaštánek nebo ve Smrtelné ulici. Ráno a dopoledne nás na Vysočině přivítá ještě skoro jasná obloha. Během odpoledne by se pak nebe mělo postupně zatahovat.

0: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je to s námi, hezké ránko.
1: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý for a vy mi ho nechcete nechat říct.
2: Ježiš, tak
0: ale
2: pojď,
0: si to, normálně...
2: to je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
1: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
0: S tím on nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
1: Díky.
2: Výborný.
0: Počkej.
2: Děkujeme.
0: Pojďme na muziku, Jere Halivel, 7 hodin, 2 minuty, hezké ránko.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Žena level, tohle je Hit Radio, 6 minut po 7, krásné ránko, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři.
1: Jste někdo single, kdo nás posloucháte? Pokud jo, tak si možná v pátek večer ani nesednete v restauraci, a ne proto, že byste neměli s kým, ale několik vyhlášených podniků v Evropě a taky v Praze teďka si řeklo, že v pátek a v sobotu večer stůl pro jednoho prostě rezervovat nebudou, že se jim to ekonomicky nevyplatí a radši tam posadějí dvojici. Jo, takže pokud jste si chtěli dát nějaký dobrý jídlo v pátek v restauraci nebo v sobotu, tak přemluvte třeba kamaráda, nebo já nevím, já jako chápu, že chtějí restaurace vydělat, ale vždyť tohle, to mi přijde takový jako zvláštní trestat někoho za to, že jsi single.
0: Jako přijde mi to jako nelichotivá zpráva pro nás, kdo chodíme do různých podniků sami a ani nemusíme být single teda, jo? Já nevím.

0: kino, koncert, restaurace, nemám problém s tím tam zajít sám, ale když o tom přemýšlím, je asi jako blbý jít sám na romantickou večeři při svíčkách, jo. To by vypadalo možná tak trochu zvláštně, ale takže oni zakazují chodit jednomu člověku vlastně, aby se zarezervoval stůl, chápu to správně.
1: Ano.
0: No tak vlastně by třeba mohlo vzniknout klub osamocených, jo, že vlastně tady ty lidi by se před tou restaurací potkali a řekli by si, ty tady jsi taky sám, taky jsem, tak si sedneme ke stolu a nebudeme se spolu bavit.
1: Ale tak bylo by to takový jako socializování se, kdyby to fungovalo a něco takového opravdu vzniklo, tak máš nový kamarády.
0: Bylo by to velký socializování, kdyby se spolu ty lidi nebavili, opravdu teda. No tak nás napadlo, vy kdo nás hledíte, kam radši chodíte sami, je nějaký takový místo, protože věřím, že spousta z vás, kdo posloucháte, třeba jdete rádi sami do kina.
1: Já to nemám tak, že radši někam chodím sama, ale že chodím sama klidně do toho kina, klidně do té restaurace, v podstatě jako kamkoliv, ale spousta mých kamarádek to naopak neumí. A já bych to možná taky neuměla, kdybych v minulosti neměla bývalýho, co se mnou netrávil moc času. Já se musela naučit být sama.
2: To naučil.
1: Takže možná to by byla spíš moje...
0: ulice, takzvaně.
1: Moje otázka, jako jestli to vlastně jako zvládnete, spíš chodit na ty místa sami.
0: Mm-hmm. Tak nám dejte vědět, vy, kdo jste solo kapr, kdo chodíte třeba na...
1: Solo kapr?
0: Solo kapr, no.
1: Pane bože, kde to jsme dneska?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou, nebo zprávou přes WhatsApp. Teď k vám letí další muzika, Damiano David, Next Summer, 7 hodin 8 minut, krásné ránko.

0: I po těch letech to zní fantasticky, tohle jsou Shouse. Love Tonight, posloucháte úterní Hit Radio snídaní šampionů, 7:45, krásné ránko.
1: Ptali jsme se vás, jestli dokážete jít sami někam do restaurace nebo do kina, zkrátka kamkoliv. A podle vašich zpráv to celkem vypadá, že i jo, pojďme na ně.
0: Nemáte s tím problém, píše třeba Ondra. Jezdím zásadně sám na kole, nechci se s nikým dohadovat, kam pojedeme, kde zastavíme. A to jezdím třeba na 14 dní Švýcarskem. Jinak v restauraci bych to řešil jednoduše. Objednám stůl pro dva a přijdu sám.
1: Ale teď to nic neřeší, oni řeší tu útratu v té restauraci. Jo, ty sice sedíš na dvou místech, jakoby, ale utratíš za jednoho přece.
0: Já jsem si řekl, že na to Ondra kápnul, ale vlastně je to takhle, jak říkáš.
2: Musí si jinak objednat dvě jídla.
0: No. Dvakrát, ano, musí.
1: Luca píše, dobré ráno, tak já nemám problém jít někam sama. Naposledy jsem byla na hudební akci City Picniku od nás, od Hit Radia. Samozřejmě s někým je to lepší, ale když nikdo nemůže, tak si přeci nenechám ujít super akci. Krásný den.
0: Souhlasím, to je pravda. Taky píše Petr z Prahy, do restaurace chodím sám běžně, aspoň mi nikdo nebere hranolky a nemusím poslouchat, že jsem si zase objednal blbost.
1: Ivča, ahoj. Já sama chodím třeba do kavárny na snídani, na kafe, na oběd, na koncerty. V neděli jsem byla a člověk nemusí na nikoho čekat. Naopak mu ale nikdo nepohlídá místo, ale i to se dá naučit. Teď je pro mě výzvou solo cestování, tak třeba brzy. Mějte se hezky. Teďka jsem to tady před vstupem říkala klukům, že je to přesně rok, přesně tenhle ten termín. Jsem byla poprvý sama na solo tripu, sice jenom na 3 dny na Malorce, ale bylo to skvělý a doporučuji si to vyzkoušet, ať člověk ví, jestli vůbec jako dokáže takhle být sám se sebou.
0: Tady je vidět, že se není čeho bát, Jasmin se vrátila. Taky píše Lucie z Bruntálu, já bych se určitě styděla jít si sednout někam sama do restaurace, to bych nedala, ale jít na bazén či do kina, tak to už takový problém není a naopak si to užívám.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Dagmar, dobré ránko šampioni, jelikož jsem teď sama a nehodlám si věci, co mám ráda odpírat, naučila jsem se chodit sama, ráda si tak užívám saunu, kino a návštěvu kavárny.
0: Taky tady máme zprávu, ta mě pobavila. Dobré ráno, já nemám problém jít sama i na dovolenou do zahraničí. Tímto vás zdravím z Hurgády. Tak my tímto zdravíme do Hurgády. Nicméně, ať jste právě teď sami, jo? Já nevím, v práci jste možná teďka ještě sami, v autě sedíte sami, Greta nemá radost, doma jste sami, tak sami rozhodně nejste. Hit Radio je váš nejlepší kámoš. K tomu máme spoustu parádní muziky. Teď třeba Leony, By Your Side, 7:17, hezké ránko, pojďme na to.

0: Mind. Teď v verzi od Leony ladíte úterní Hit Radio 720. Za malou chvíli něco českého. Tohle je Krištof, tohle by vás mohlo zabavit. Staví se taky David Guetta a Sia, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu, počkejte na to, hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
6: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
5: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Dukovan od Slavětic se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A na dálnici D1 na 98. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané auto, dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Ať nás posloucháte kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Hit Radio, David Guetta a Sia Flames 7.31. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Basketbalisté Nymburka získali další titul, celkem už 21. z posledních 22 sezon. V dramatickém finále porazili Pardubice 4-3 na zápasy. Alkohol hraje v tvorbě Tří sester stále důležitou roli. To jsou slova, za kterými stojí frontman Loufanánek Hagen. Bez alkoholu by celá tvorba a filozofie kapely byla najednou vymknutá, uvedl hudebník, který ve čtvrtek oslaví 60. narozeniny. Festival Rock for People v Hradci Králové letos zaznamenal rekordní návštěvnost. Dorazilo na něj 80 tisíc unikátních návštěvníků, což je o 7% víc než loni. Během 5 dnů prošlo areálem celkem 235 tisíc lidí a program vyvrcholil koncerty světových hvězd jako Gorillaz, Limp Bizkit nebo Iron Maiden.
0: Já musím říct, já si připadám jako ostuda teda. Pocházím z východních Čech stejně jako ty, Davide, a já jsem na Rock for People nikdy nebyl a toto byl letos kolikátý, 30. ročník?
3: 31. myslím, no.
0: 31.
4: Já jsem tam taky nikdy nebyl a taky jsem zradce.
0: Co jsem koukal, tak už víme nějaký jména na příští rok, což mě teda jako pobavilo, protože teď David říkal, že ještě neuklidil klímky a už vlastně se vědělo, kdo bude. A příští rok?
4: Přijedou Blink-182.
0: Hezký,
3: tak... To ale musíte dát, to musíte.
0: Tak domluvíme se, Jasmin to zve? Takže nemusíme, takže jo, tak dobře, no, tak zase to nevíde, no, díky Jasmin, no. Pojďme hrát, pojďme soutěžit, je to Rychlá pětka, celý tento týden v Rychlé pětce máte možnost vyhrát herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze a to v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste chtěli soutěžit, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Aj. Pojďme na to.

0: Despacito 7.37, hezké ráno, zítra rádia. Rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000 korun.
1: Kdo neznáte House of Fun, tak je to místo, kde se rozhodně nebudete nudit. Je tam přes 150 arkádových her, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, prostě všechno. I bary, i diskotéka, všechno.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Filip z Litomyšle. Filo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Hezké ráno. Nás pobavila zpráva o tebe, ty jsi nám napsal ahoj, teďka nás předělo auto Hit Rádia, je to asi znamení. Tak prosím tě, jak to vypadá na silnicích? Stále se ho držíš?
2: Prosím tě, teďka stojíme na světelný křižovatce v Litomyšli a stojím přímo vedle pána.
0: Nekece.
2: Koukáme, si poslouchá rádio.
1: Ježiš,
2: a podívá se na nás.
0: Tak počkej, hele, zkus mu zamávat a zkusíme, jestli poslouchá Hit Rádio, jestli nemá jinou stanici, když jako vyhodíme. Tak co, mává nebo ne?
2: Nemává, už se rozděl, takže už nemává.
0: A prosím, a co veze?
2: Veze dvě dřevěný srdce www Letňany.
0: Jo, já jsem chtěl, ať ho jako vybrzíš a prostě ty srdce jsou drahý, tak to neděle, jo?
2: Dobře, dobře.
0: Tak Filipe, pojďme soutěžit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje hra, ve který srážíš kuželky koulí?
2: Bowling.
0: Přesně tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tohle bude hodně těžký. Filo, jaký je opak slova studený?
2: Teplý.
0: Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Když ve hře prohraješ všechny životy, nastane game over nebo game under?
2: Game over.
1: Je to tak?
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Filipe, jak se jmenuje slavná fiktivní rodinka ze Springfieldu?
2: Simpsonovi.
0: Ano, bez váhání. A pojďme na tu poslední, pátou otázku.
1: Jaký je název superhrdiny, který nosí na hrudi červené písmeno S?
2: Superman.
0: A tahle odpověď ti vyhrává voucher do Levels My House of Fun na Národní třídě Praha v hodnotě 5000 korun. Je to tvoje, Filo.
1: Gratulujem.
2: Perfektní, moc krát děkuji.
0: Ještě nám pověz, s kým vyrazíš, s kým si uděláš výlet do Prahy.
2: Určitě s dcerkou, s kterou teďka právě jedeme do školky.
0: Je.
2: A ta se tady vzadu už sněje, takže určitě s ní a přítelkyní.
0: A jak se jmenuje dcerka?
2: Miriam.
0: Miriam, ahoj Miriam, tak prosím tě, my víme, že jsi taťkovi pomáhala aspoň na dálku a taťka ti vyhrál tady ten parádní voucher do Levels My, kde si to 100% jako celá rodina užijete. Jo, Miriam, platí?
2: Jo.
0: Tak jo, jeďte opatrně, zvládněte úterý a moc si to užijte. Mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
2: Moc díky, ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Radio Vysočina.

0: tady ladíte Hit Radio. The Emptiness Machine za moment 7:45. Dobrý ránko.
1: Už za chvíli se dozvíte, jak přijít o řidičák prakticky hnedka po jeho získání. Neberte si z toho příklad. A abychom se na ty silnice naladili, tak se mrknem za chvíli i na to, jak to na nich jezdí samozřejmě.
0: No a přidáme i další parádní muziku, která vás bude bavit. Avicii Waiting for Love, taky Šinasky selhání tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Já nový plot mám. Jo, já se mám. A nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
4: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
13: Kapely Činasky. My máme rádi. Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
12: Vysočina Fest.
13: Největší multižánrový festival našeho kraje.
12: A vy budete u toho.
14: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
16: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Střítaži. A auto Třebíč.
17: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
18: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
18: A 30?
19: Acema.
18: A 40?
19: Acema.
18: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 83. kilometru směrem od Prahy na Brno aktuálně v levém pruhu opravují středová svodidla, dejte pozor. A na 150. kilometru směrem na Brno pozor na porouchané auto.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Činasky, Selhání a zní to sakra dobře. Posloucháte Hit Radio 756. Dobré ráno.
1: Tak schválně, jo. Poslouchá nás teďka někdo, komu vydržel řidičák díl než pár dní, nebo respektive jenom pár dní. Jeden mladík z Libereckého kraje, ten předvedl výkon teda neskutečný, myslím, že na něj bude vzpomínat ještě dlouho. Udělal si řidičák, pak to šel oslavit, zapít, sedl si za volant se 2 promile alkoholu a cestou domů to napálil do stromu, jo. Pak, tím to nekončí, dostal geniální nápad, utekl do lesa, jenže po chvíli zjistil, že sedět s 2 promile sám v lese není úplně hitpoška, takže se vrátil k silnici a začal stopovat a stopnul se policajty, jo?
0: Nekecej.
1: Normálně policejní auto a to mi přijde úplně jako story, kterou nevymyslíš. Kdybys to chtěl naplánovat, tak to neuděláš.
0: Tak jako takhle, když se nad tím zamyslíme, tak se 2 promilema těžko poznáš rozdíl mezi tágem, diskotékou, jablonce nebo policejním majákem, jo? Ale musíš se nechat teda za mě, že karma má opravdu občas skvělej smysl pro humor. Teda.
1: Každopádně policisti ho dostali jako do bezpečí, zároveň teda ochránili všechny ostatní na silnici, takže to mělo vlastně happy end. Nicméně tady je krásně vidět, jak někdy ta karma funguje opravdu okamžitě.
0: No, hezký příběh, takhle. Mise splněna, tágo splašil a ještě zadáčo.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
4: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
3: Začneme očistnou koupelí nohou.
4: Následuje relaxační masáž.
3: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
4: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
3: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Paliva mohou v Česku rychle zlevnit. Analytici očekávají, že zlevnění pohonných hmot se na čerpacích stanicích projeví už během několika dnů. Důvodem je dohoda USA a Íránu o ukončení konfliktu, která uklidnila situaci na trhu s ropou. Podle expertů ale nepůjde o návrat k úplně nízkým cenám z minulosti. Trh zůstává křehký a ovlivní ho další vývoj na Blízkém východě. Vlci v Krkonoších se dál šíří, populace je stabilní. V Krkonošském národním parku žije nejméně 11 vlků. Podle zprávy KRNAP se u nich potvrdilo i úspěšné rozmnožování. Odborníci je monitorují a potvrzují, že jde o přirozený návrat čelem do přírody. Loni lidé v oblasti nahlásili 53 útoků na hospodářská zvířata. Tři Češi, kteří zemřeli při nehodě u chorvatského Splitu, pocházeli z Bolatic na Opavsku. Potvrdila to tamní radnice, která mluví o velkém šoku v celé obci. K nehodě došlo při srážce plachetnice s katamaránem, který vezl desítky lidí. Celkem zemřeli čtyři Češi, další čtyři lidé skončili v nemocnici,
9: Příčina tragické srážky zatím není jasná, okolnosti se vyšetřují. A teď už

0: Skoro jasná obloha. Odpoledne čekáme oblačno až skoro zataženo, večer pak místy s přeháňkami.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
4: Jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
5: Krásné úterní ráno.
6: Ahoj, hezký ráno všem.
5: Snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David.
6: A pozor, nejsme tady sami, s náma ve studiu taky zpěvák Xindl X. Ahoj.
7: Ahoj, dobrý ráno.
5: Dobré ránko, jak se vstávalo?
7: Hele, je to přesně takovej ten případ, kdy víš, že musíš brzo ráno vstát, takže se ti nepovedne usnout dřív než ve dvě a budíš se ve čtyři, takže jsem úplně fresh, mám tady pátý kafe.
5: Víme, o čem mluvíš, tak zůstaňte s námi, za malou chvíli se pustíme nejenom tvůj nový song Dovolená, ale taky tě hezky vyspovídáme. Teď Katy Perry na Hit Radio 8.03, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina,

0: náš dnešní host, Single X. Krásné ráno, Ondro. Tak, mikrofon zapnu a bude to v pořádku.
1: Ještě jednou ahoj, ahoj. Teď už se slyšíme, když ten mikrofon jde.
0: Ahoj, krásné ráno.
2: My si za chviličku pustíme tvoji úplnou novinku, Dovolená, což je takový hodně letní soundtrack. Já jsem slyšela, že s tím nějakým způsobem souvisí tvoje žena, tak jak?
1: Ale ten song vzniknul opravdu tak, že když mě zase na vydavatelství říkali, že píšu samý depresivní písně, ono v době, kde má člověk dojem, že se na něj řítí konec světa, tak co jiného taky psát, tak já jsem se doma stěžoval, jsem říkal, ale o čem má dneska člověk jako psát, že jo, aby to bylo jako z něj, z těch aktuálních pocitů, co prostě jako teďka veselýho. A manželka tak na mě kouká, říká, no tak napiš, jak se těšíš na dovolenou. Protože to je vlastně pravda, že člověk jako potřebuje break od toho všeho, co se kolem děje, že jo, a dovolená je od toho, že tam člověk odjede, vypne z hlavy ty věci, které řeší celý ten zbytek roku, proto taky funguje jenom chvilkově. A já jsem ho ani nemusel psát, já jsem ho už měl 2 roky napsaný, teda respektive referent jsem měl napsaný, protože ten jsme původně psali pro Policii Hvar ještě, ještě než jsme napsali Si zabil kámo, tak jsme měli rozepsaný další 3 písničky, vybrali jsme Si zabil a další nám zůstaly klenoty v šuplíku, takže vytáhnul jsem refrén a najednou jsem ho viděl úplně v jasný perspektivě a za 10 minut jsem měl písničku dopsanou.
0: Takže to byla vlastně manželská rada, takže nebýt tvé ženy, tak vlastně song Dovolená vlastně ani nevzniknul.
1: Přesně tak.
0: No a ono v tom textu je kromě těšení se na dovču a taky samozřejmě humor a sebekritika, to už je pro tebe tak jako typický vlastně to pro Single X, že jo?
1: Tak člověk jako si dělá srandu z těch věcí, které opravdu jako dělá v tom reálném životě, že jo?
2: Na klipu dělal Petr Lexa, hraje v něm taky Anna Jiřina Danielová a objevují se tam i tvoje děti. Takže nám práskni, kdo byl takový ten největší profík na tom place a kdo naopak třeba sabotoval nějaký natáčení. Byly to děti?
1: No, tak jako děti nejdřív strašně prohlašovali, že tady v té blbosti fakt hrát nebudou, že tyhle zelený obličky se fakt na sebe brát nebudou. Ale jako byly zlatý, nakonec to všechno zvládli a jako v té jedné scéně, kde tam jenom leží a koukají do mobilů, zatímco Jiřinka kmitá a uklízí celý byt, tak to jim jako šlo a manželka pak na to koukla a řekla, a co je na tom vtipnýho, to je jak u nás doma.
2: To je realita.
0: No a ty, když máš teda klip s rodinou, dětmi, tak kecá ti do toho někdo doma, že ti řeknou, tati, tohle snad ne.
1: No, tak jako děti mají pořád dojem, jako že
0: tu kritiku tam pořád pouštějí.
1: No, jako ale člověk netočí cokoliv a oni řeknou, no, to je pro starý lidi, tohle je to jako.
2: A nejsou třeba i rádci, jako co se týká sociálních sítí?
1: Hele, jako občas jo, ale zatím teda vždycky, když mi udělal nějaký edit, tak mě to pak nikdo nekoukal. Asi na ty moje stránky koukají trošku jiný lidi, než na ty jejich.
0: No tak,
1: ale já myslím, že se to časem srovná, že se to časem dorovná, přeberou to a já je zapřáhnu a budu se jenom užívat dovolenou a oni budou makat a dělat edity na sociální sítě.
0: Tak my samozřejmě nejenom, že se o songu Dovolená budeme bavit, my si ho i zahrajeme a já vždycky říkám, když k nám někdo do rádia přijde představit jeho novinku, ať si představí, jakože je teda v tom rádiu a ať si ten song sám takhle uvede. Tak
1: Ondro, mám si představovat, představ, že jsem v rádiu.
2: Je to těžký
0: určitě.
1: Já mám takovou představu, že normálně je to jak živý, normálně fakt mám dojem, že jsem v rádiu. Kamarádi, tohle je můj song Dovolená, který vás převeze, teda přenese na dovolenou a tam si můžete dovolit opravdu všechno.
0: Single X, naším hostem úterní snídaně, tohle je Dovolená. Pojďme si to užít, pojďme společně nasát ten text a ten skvělý vibe. Hezké ráno.

0: Xindl X dovolená na Hit Radio 8 hodin 14 minut a Xindl X s námi ve studiu, hezké ránko.
1: Ještě jednou hezký ránko.
0: Já teda musím říct, že po tomhle songu už jenom drink do ruky, pláž, moře, škoda, že to tady teda nemáme aktuálně, ale ten song nás teda na tu dovču 100% přenes. Ondro, když jsme u těch dovolených teda, jak vypadá ta ideální dovolená Xindla X?
1: Ale já mám rád, když je dovolená v pohybu, když to jako... Mm-hmm. Že třeba přes, úplně se mi nechce trávit léto na jednom místě, ale samozřejmě hezký třeba moc jako na pár dní jako zastavit a nedělat opravdu jako nic, ale jinak jako rád poznávám třeba nový místa, kde jsem ještě nebyl, takže většinou se jako to léto tak jako naplánujem dovolenýma, že jsme po tom létě tak vyřízený, že bychom potřebovali dovolenou.
2: A seš teda plánovací typ, jo? Nebo někam dojedeš a řešíš potom, co budeš dělat?
1: No, tak většinou to naplánuju, pak tam přijedu se s tím, že jsem to naplánoval úplně zlobě a přeplánováváme znova, že jo, jako no.
2: A zažil jsi někde nějakou jako dovču, která byla tak strašně katastrofální, že by třeba vydala na novej single úplně?
1: Já myslím, že ty katastrofální jsou potom jako nepublikovatelný, nebo že to nikdo nechce potom poslouchat.
2: Okay.
1: Člověk někam přijede, chytí tam nějaký střevní bodybundu z dovolená je v háji, že jo.
2: Ale
1: takový ty menší jako katastrofičky ani ne, ale jakože člověk někam přijede, kde to má úplně jako vymyšlený podle těch obrázků, vidíš tam ten nádherný pohled z toho okna hotelového, že jo. Pak jenom v reálu tam fakt je, ale pak se podíváš jenom o 10 cm vedle a tam vidíš tu prostě nějakou obrovskou skládku odpadu. Nebo překladiště prostě nějaký nákladní, zjistíš, že se tam nevyspíš, protože ti tam celou noc houkají lodě. Tak v ten moment si říkáš, to je příšerný, ale pak jako zpětně o tom máš ty historky, takže máš aspoň takový dovolený si pamatuješ, že jo? Ty dovolený, který proběhnou hladce a bez nějaký katastrofy, tak ty potom jako co o nich vyprávět a co si o nich pamatovat.
0: A co nějaká dovolená letos, když si ten plánovací typ, máte něco v merku, nějakou destinaci?
1: Ale my jsme teďka zjistili, že jsme vyšetřili asi 4 dny o prázdninách, jako kdy můžeme děti někam uklidit na chaty, tak jsme začali rychle plánujeme, kam teda odjedem, zjišťujem, že letenky jsou úplně všude po světě vyprodaný.
0: Jasně.
1: A že asi někam během těch 3 dnů pojeme se 4 přestupama na mě zpátky. Nebo se vzdáme původního plánu, že bychom jeli někam, kde jsme ještě nebyli a pojedeme trapně někam, kde jsme ještě byli a budeme tam hledat nový zážitky ve staré destinaci.
0: Takže 3 dny na cestě a pak den nebo půl dne u moře, tak aspoň v tom letadlu bude čas napsání nových songů třeba. A
1: úplně ještě nevím, jestli u moře, my jako zase moře si užijeme, že máme náš druhý domov na Tenerife, takže tam třeba na pár týdnů odletí, co zní krásně, na pár týdnů trošku méně krásně, že já mám mezi tím koncerty, takže rodina tam odletí na pár týdnů a já budu pořád pendlovat těch jako 7 hodin tam, 7 hodin zpátky.
2: Teďka trošku teda random, jo, ale mně se vybavilo, ty jsi vlastně náš takovej táta, takže nás těší, že jsi tady. Ty jsi vymyslel snídaní šampionů.
1: Tak
2: prostě.
1: jenom ten název.
2: Ano, ale to je neskutečný, jak ti to napadlo?
1: Já nevím, asi zrovna jsme tam seděli s Honzou Nojnovým, s Markétou Rachmanovou a říkal, vymysle mi název rychle teďka, zrovna jsme snídali, tak jsem řekl, tak snídaně šampionů.
0: A bylo
1: první,
0: to.
1: První věc, co mě napadlo, Markéta říkal, ne, to je blbý. A pak jsem zjistil, že se to tak jmenuje.
0: Takže jména světových rádiových show se vymýšlí prostě týdny, měsíce a pak přijde prostě Ondra a řekne, snídaní šampionů, no.
2: A je to.
0: Tak teda moc děkujeme. Tak pojďme si zahrát, na co máš chuť, dali bychom třeba puberťáka?
1: Tak jo, je to taky z nový připravovaný desky, z který bude dovolená a o tom se ještě.
2: Jo, zůstaňte s náma, o tom albu se ještě pobavíme.
0: Xindl X, naším hostem úterní snídaně a teď puberťák na Hit Radio. Krásné ráno!

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co City Park?
1: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
5: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
6: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
5: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
6: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
5: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
6: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
13: Já bych koupil rákosku.
14: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně okolo 150. kilometru směrem od Prahy na Brno. Nahlásili jste nám tam odstavené porouchané auto. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Felt Jonas Blue, tohle je úterní Hit Radio, krásné ráno. Pro vás, kdo jste se připojil až teď, připomínáme, že tu s námi je stále náš dnešní host, Xindl X, krásné ráno ještě jednou.
1: Krásný ráno.
2: Ahoj.
0: Ondro, ty chystáš album k 20 letům na scéně, ty už si pustil ven song Křídla, Puberťák, Dream Team na pláži, teďka Dovolenou, tu se mimochodem zahrajeme za malou chvíli ještě jednou. A do toho chystáš velký narozeninový koncert, pojď nám povědět, kdy.
1: Přesně tak, je to 18. srpna v Riegerových sadech, vlastně taková tradice, co jsme jako odstartovali za covidu, že nejdřív jsme dělali narozeninový koncert jenom s kytarou na lodi pro pár desítek, dobře, stovek lidí a nějak nám to nakynulo pod rukama, takže teď už to bude třeba pro nějakých jako 1500 lidí a příští rok, když bude těch 20 let na scéně, tak to bude ještě o trošku malinkou trošičku větší a do té doby bych chtěl vydat novou desku. Říkám si, že slavit 20 let nějakou bestovkou mi přijde trošku jako trapný, že přece jenom jako nechci to brát jako nějaký uzavřený, nekončím, prostě jdu dál, takže naopak chci dělat jako nové věci, takže nová deska vyjde někde na jaře, pokřtíme ji potom na tom dalším koncertě, ale teďka jsem vlastně chtěl lákat na tenhle letošní koncert, takže tam zatím nic křtít nebudeme. Tam uvidíte mě, kapelu, uvidíte tam nějaký speciální hosty, uvidíte filmový projekce, který máme ke všem písničkám udělaný, nějaký pedo efekty. Prostě takovej ten větší koncert, něco, co normálně člověk si na festiák nepřiveze a samozřejmě dvakrát delší program, než by měl na festiáku.
2: Příští rok teda 20 let na scéně, to je strašně moc, jo, to je skvělý. Tak co bys řekl tomu Xindlovi z roku 2007? Věřil by tomu vůbec ten tehdy Xindl?
1: Že tak dlouho vydrží, jo, já nevím, to nepřijde jako pořád, tak je to hezký oslavovat, ale nebral bych to, že je to nějaký strašný číslo, kterého by se člověk měl bát. A já mám jako výhodu, že jsem nezačínal jako úplně třeba v 18, že jo, nebo prostě v nějakém věku, kdyby z toho člověk jako nevěděl, co za sebou, nebo kdyby mu z toho nějak nateklo ego, že by prostě dělal blbosti. Takže já myslím, že tomu Xindlovi z roku 2007 jako asi není úplně potřeba raději. Říká prostě, ale ono to dopadne dobře a když ne, tak to ještě není konec.
0: My jsme to tady se Jasmin počítali a vlastně já jsem tě začal registrovat, když mi bylo 15, vlastně když ty se začal a Jasmin 7, takže my jsme na tobě vlastně vyrostli na těch songách jako Anděl a tak dále. Takže děkujeme za tohle mládí, za tohle dětství.
1: Takže vlastně to, že jste takový, tak za to vlastně můžu já.
0: Vlastně, takže nejenom, že jsi vymyslel název Snídaně šampionu, ale za to, že jsme takový, jaký jsme lidi, tak za to můžeš taky, tak moc děkujeme.
2: Když jsme u toho dětství, u těch dětí, tak ty si právě song Křídla zpíval se svojí dcerou Alicí. Tak bylo to těžký vlastně mít takovouhle premiéru s dcerou, pustit jí do toho hudebního světa, nebo naprosto přirozený?
1: No, já jsem původně tu písničku nepsal s tím, že to bude duet nás dvou. Já jsem to napsal jako písničku pro ní a o ní, o tom, když prostě poprvé někam jela bez nás na další dobu. No. A manželka říkala, no a tam by bylo hezký, kdyby tam na koncertě Alička ten refrén zaspívala, že jo.
2: Manželka zase poradila,
1: no, zase,
2: dobře.
1: Zase poradila manželka, že no a vzhledem k tomu, že jako dcera se učí zpívat, učí se na piano, skládá si svoje písničky, připravuje první desku a tak, takže mi přišlo jako celkem přirozený, aby tam něco zkusila zaspívat. A ono teda, my jsme to točili třeba ještě jako rok předtím, než ta písnička vyšla, takže tam bylo opravdu ještě víc jako dětský hlas, než jako reálně má. A i když jsem točil klip, tak jsem si říkal, já nechci jako 12-letý dítě jako ukazovat, takže udělali jsme klip kreslený, než to bylo hotový, tak už jí bylo 13 a říkala, já bych si to klidně s tebou šla zaspívat, tak jsem si říkal, no, tak to jsme točili animovaný, skutečně jsme to klidně mohli natočit hraný teda.
0: No Ondro, ty taky dlouho skládáš songy pro jiné interprety. Co je za tebe těžší? Je těžší napsat text pro sebe, anebo pro někoho jiného, aby mu to takzvaně jako sedlo na jeho kůži?
1: No, já myslím, že pro někoho jiného je to o něco těžší, protože u sebe jako víš, co ti přijde v pohodě zpívat. Když to jako píšeš pro někoho jiného, tak si říkáš jako, bude s tím ten člověk v pohodě, že zpívá tohle, nebo jako bude to znít přirozeně od něj, takže tam je to, v tom je trošku vždycky ten prvek nejistoty. A ono taky pro jiný lidi píšu, to je prostě jako zadání, to je práce, pro sebe píšu pro radost, když náhodou zrovna jako mě něco napadne, tak to rychle napíšu, že jo. Já u sebe jsem zatím moc jako nedospěl k tomu, že bych si dělal tady v kalendáři tak a tenhle den si napíšu nějakou písničku. U těch jiných lidí to tak jako mám, že protože jinak by nikdy nic jako nevzniklo, že si říkám, tak tady mám v den volna, tady napíšu prostě tenhle text na tu muziku, co jsem dostal.
0: A pro nás nepolíbené skládáním, jak to funguje, když teda někdo tě poprosí o song, ty mu ho napíšeš, tak kolik má editací povolených, třeba 5 a pak mu řekne, že už, tak to už žád nebudu.
1: No, žádnou. Já jsem hrozně tvrdohlavý, jako ještě říkám, ale chceš písničku ode mě, tak jako věř mi, že vím, jak to má být. Ne jako nějaký zpěváci třeba chtějí jako nějakých, že třeba tohle se mu špatně zpívá, tak jako předělám, aby se to zpívalo líp, nebo že tady potřebuju dlouhou slabiku místo krátký Ačko místo Ička. A takový věci, které u sebe fakt neřeším, prostě se to naučím zpívat, ale jako chápu, že zase nemám to tak, nepíšu to sobě třeba tak vysoko, jako si to píše David Dale, takže tam potom opravdu potřebuje Ačko. A je to hrozně různý, pro některý lidi píšu třeba celý písničky, takže tam je to, že se hodně jako, hodně spolu třeba řešíme to téma, aby to vzešlo z toho člověka, pak zase někdo jiný už mi pošle hotovou muziku a tam už třeba to téma tolik není potřeba řešit, protože už ta muzika k tobě promlouvá a jako navede tě vlastně, co k tomu napsat za text.
2: Když jsme u těch témat, tak máš nějaký, kterýho se trošku bojíš, nebo se mu trošku vyhýbáš, nenapsal bys o něčem?
1: Já jsem třeba dlouho říkal, že nebudu psát písničky o lásce, jenom pro jiný lidi, teda prostě to mi to nevadí, když tam musím pak zpívat, ale už je to, už jak člověk jako jak člověk zraje jako víno,
2: zraje, vybíjí se.
1: Tak i nějaký písničky o lásce v repertoáru mám.
0: Xindl X, naším dnešním hostem úterní snídaně. Ondro, my jsme slíbili, že zahrajeme ještě jednou tvůj nový song Dovolená, tak teď je to tvoje. Můžeš ještě jednou pozvat posluchače, kteří se třeba připojili až teď na tvůj koncert v Riegerových sadech a samozřejmě si i uvést tvoji novotu Dovolenou. Je to tvoje.
1: Kamarádi, poslechněte si tenhle můj song. Teďka po druhý, co ho zahrajeme, tak bude ještě lepší, než jsme ho zahráli poprvý. Věřte mi, fakt to tak funguje. Poslechněte si ty krásný sbory, co tam máme. Tady ty sbory budeme mít normálně naživo a nejenom v dovolený na tom narozeninovém koncertě v Riegráčích 18. srpna. Takže přijďte se podívat, ale teď si užijte tu dovolenou.
2: Moc děkujeme, že jsi dorazil, bylo to super.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Ať se daří, Ondro, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Syndlix, Dovolená na Hit Rádiu v 8.35. Krásné ránko, šampioni.

0: rána, jsme hráli tady na Hitrádiu, můžete si ho pustit online na streamovacích platformách. Tohle byl El Perdón. No a za malou chvíli na Hitrádiu třeba tahle novota od Poetiky. To vás bude moc bavit. A to rozhodně počkejte, nechoďte daleko od rádia. No a staví se i Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Tak hezké úterní ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Trenírkárna.cz. Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.

0: www.sport.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Máte zkušenosti s vedením kuchyně? Orea Resort 9 Skal hledá culinary šefa. Veďte tým, tvořte skvělou gastronomii a staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.

0: tuhle partu můžete buď milovat, nebo milovat, nic mezi. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, 8.52, ladíte úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Určitě už jste někdy například byli někam na půl cesty a najednou vás polil takový ten studený pot, tak víte, když si řeknete, tyjo, počkej, jako zamknul jsem, vypnul jsem tu žehličku. Tak Hit Radio a 4Camping vám teďka ordinujou terapii venkem a tenhle týden hledáme vaše nejspackanější výlety, kam může patřit i tohle. Nebo takový ty akce, které byly v tu chvilku naprostá katastrofa, ale dneska se tomu smějete. No a třeba Marek nám poslal příběh z Čundru v Českém ráji.
0: Tři manželské páry a jeden kamarád vyráží na několik dní do skal. Asi po hodině ve vlaku začíná jedna dvojice kontrolovat, jestli doma všechno zařídili. Zamkli jsme? Jasně. Vodu jsme zavřeli? Samozřejmě. Jistíče? Taky, kdyby náhodou. V tu chvíli se ozve kamarád elektrikář. Počkej, však si říkal, že máš doma v mrazáku celou zabíjačku. A nastalo ticho, protože mu právě došlo, že kromě jističů vypnul i lednici. Bylo léto a oni odjížděli na 3 dny. Celý výlet pak strávil tím, že si opakoval, snad to ta lednice nějak ustála. Neustála. Po návratu prý byla červená až na chodbě a sousedi měli pocit, že se v bytě odhrálo něco, co by mělo zajímat policii.
1: Tak to
0: a
1: samozřejmě to nechcete.
0: Geniální příběh. Komu se to nestalo, že se vrátil z dovolený a měl vyteklou lednici? Ale hlásím se.
1: No, vyteklá lednice vodou je jedna věc, ale touhletou červenou to je jako vrchol, jo. Každopádně my teďka chceme slyšet vaše historky. Nějaký váš úplně nejhorší výlet, nejspackanější trip, na který vzpomínáte třeba i se smíchem do dneška. Napište nám ho na web Hit Radia a my v pátek ve snídaní šampionů vás odměníme parádníma cenama od 4Camping.
0: Detaily podrobnosti na webu hitradio.cz a držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: The Weeknd za 3 dny, teď tady na Hit Radio Blinding Lights 8.57. A to je čas se rozloučit. Nechce se nám, ale musíme dát prostor další muzice a dalším kolegům. A my se na vás budeme těšit kdy?
1: Zase zítra samozřejmě od 6 do 9, tak doufáme, že vy tady budete taky.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Teď už vám popřejeme krásné úterý, užijte si to, zvládněte dnešek.
1: A pa, pa, pa.
0: Zítra v 6.00, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku na příjezdu do Horní Krupé směrem od Skuhrova. Tady havarovalo osobní auto, zasahují tady záchranné složky, projíždí se Kyvadlově, no a na D1 na kilometru 150,5 ve směru na Brno. Tady stojí porouchané osobní auto, tak i tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
5: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
4: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
5: Více na vzvozíky.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Po dálnici D35 ve směru na Ostravu se bude dnes z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose 9 tanků a jedno vyprošťovací vozidlo. Budou nacvičovat jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 a 15 hodinou na asi 9-kilometrové trase na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Řidiče, kteří tady v tu dobu pojedou, žádá armáda o ohleduplnost. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
2: Fotbalový servis.
11: Další 4 zápasy na fotbalovém mistrovství světa přinesly samé remízy. Španělsko vstoupilo do šampionátu překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. Belgie na úvod hrála s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku. Favoritovi pomohl po změně stran k vyrovnání vlastní gól. Fotbalisté Nového Zélandu hráli s Íránem 2-2 a Uruguay začala mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábii.
1: Tak dneska očekáváme přibývání oblačnosti. Oblačno zataženo odpoledne a večer se může vyskytnout nějaký občasný déšť anebo dokonce přehánky a teploty dneska odpoledne 20 až 23 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Krásné úterní dopoledne všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina, za chviličku Cyril, taky One Republic. Tak mějte hezký den.

Cotepec a Aneta Langerová na Hitrádiu Vysočina. Představte si to, že počet obyvatel na Vysočině se v letošním prvním čtvrtletí snížil o 1074 lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad a je to, no víte čím, nízkou porodností. Tak já jsem na vás chtěla apelovat. Co děláte takhle po večerech? Jestli byste na tom nemohli nějak zapracovat, aby se to nějakým způsobem na Vysočině zlepšilo. Tak děkujeme a my vám k tomu posíláme písničku. Tady jsou Lost Frequencies.

0: Adele, Someone Like You na Hitradiu Vysočina. Dneska, tedy v úterý 16. června, je den ošklivých psů. Tak jim dneska dejte nějakou dobrutku, taky mám jednu škredou doma. Ti jsou nejlepší stejně. Mimochodem jsem si říkala, proč někdy není den škaredých žen třeba, že bychom to jako taky rádi oslavili.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kdo šetří, má za tři.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mira.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Sindel X.
17: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Ora Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Máte zkušenosti s vedením kuchyně? Ora Resort 9 Skal hledá culinary šefa. Veďte tým, tvořte skvělou gastronomii a staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
20: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Rádio Vysočina a tady je pozitivní minutka. Já vždycky se strašným strachem čtu ty zprávy, jak někdo zmizel a hledá se. Ale příběh Střebíče má šťastný konec a tak by to vždycky mělo být. Chlapec totiž usnul v autobuse a nevystoupil tam, kde má. Takže chlapce mamince vrátili až strážníci městské policie. Hele, samozřejmě stane se, prostě usnete, jako stane se to. I když to usnutí v autobuse, to bych spíš typovala na tatínka, co se vrací, když šel na jedno. Tak hlavně, aby to vždycky dobře dopadlo, to vám přejeme. A posíláme jednu srdcovku, to jsou kabáti a pohoda a jenom připomínám, že další srdcovky i dneska po 12. hodině na Hit Rádiu Vysočina. Tak buďte s námi.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně

0: Smith a já doufám, že vám je dneska do zpěvu a že jste si to s náma dali. To la, la, la, la. Tak můj syn se má dneska určitě nejlíp, nebo měl, protože jak už ta škola pomalu, ale jistě končí, jak už to jde do finiše, tak jim odpadly první 2 hodiny tělocviku, tak doma ještě vyspával hajdalák. Hele, nějak to zase uteklo ten školní rok, teď ono už za chviličku bude vysvědčení, že?
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
3: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
9: Kapely Činasky.
10: My máme rádi
9: Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
8: Vysočina Fest.
9: Největší multižánrový festival našeho kraje.
8: A vy budete u toho.
9: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina. Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
11: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se 2 křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 150 ve směru na Brno stojí na krajnici poruchané nákladní auto, dávejte pozor. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.

0: Tak e-obuv ví,
1: jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter, zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Agentura ochrany přírody a krajiny a klub českých turistů mají společný cíl. Nachystali dohodu, kde jsou hlavními body šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. Víc za agenturu řekne Karolína Šůlová.
6: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
5: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
7: Tak dneska by mělo být spíš oblačno nebo zataženo. Odpoledne a večer se může vyskytnout nějaký déšť nebo přehánky. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
7: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, teď už taky Alan Walker a za chviličku pozvánka za kulturou. Buďte s námi.

zaspíval Nico Santos na Hit Rádiu Vysočina. Tak v rámci 24. ročníku soutěže Stavba roku kraje Vysočina zabodovali Horácká aréna Jihlava. Ta si odnesla titul Stavba roku v kategorii budovy pro bydlení, veřejnost a průmyslu. To závěreční hodnocení poroty chválí hlavně vytvoření nové dominanty města, která svým multifunkčním pojetím a kvalitou veřejného prostoru posiluje život stávající městské struktury. No a ještě jeden titul v kategorii dopravních staveb, ten putoval zase k jihovýchodnímu obchvatu Jihlavy. Část východ, ten porotu zaujal dokončením strategické dopravní tepny krajské metropole, která významně snižuje transitní zátěž a zvyšuje bezpečnost provozu, takže gratulujeme. Tak samozřejmě, ať se vám dneska dobře jezdí, klidně i po tom obchvatu, to vám přejeme z Hit Rádia Vysočina. No a kdybyste náhodou narazili na nějakou komplikaci na silnicích, tak nám pošlete hlasovku na WhatsApp 725 44 38 37. Připomínám, že i tento týden odměňujeme vás, naši dopravní hlídku, plnou nádrží zdarma. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak právě dneska od 19 hodin se v Jihlavském Cinestaru koná další dámská jízda, tentokrát předpremiéra českého filmu Bardotky. Proběhne třeba i fashion show nebo ochutnávka sýrů, tak si to užijte. No a zveme vás taky na festival Telči, který startuje v pátek s Kateřinou Marií Tichou, budou taky olympici, bude kapela Ohnout. V sobotu se pokračuje třeba s Anouká nebo Richardem Millerem. Bude toho zkrátka a dobře dost a dost, tak si užijte festiák na Vysočině.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
4: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
3: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
4: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
3: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
5: Hoka Prima.
3: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
17: Ekokom. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
18: Zábava vlny tobogány.
19: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
19: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
1: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
3: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
1: Více na vzvozíky.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slyšeli jste Pink na Hitrádiu Vysočina. Tak a teď už Two Brothers on the Fourth Floor. Tahle ta písnička nás zavede do devadesátek. Je to vlastně pozvánka k poslechu Hitrádia Vysočina i dneska po 18. hodině, kdy pro vás budeme mít Hitrádio Klasik, tedy to nej z osmdesátek, devadesátek a milé.

0: Tohle je Benson Boone na Hit Radio Vysočina. Tak dneska odpoledne po 12. hodině na Hit Radio Vysočina u Jirky Plnáře budeme rozdávat lístky na Vysočina Fest. Tenhle ten festival startuje už 2. července, je tady v Jihlavě a bez toho ani nejdu podle mě odstartovat prázdniny, aby člověk nešel na tenhle ten festák. Tak si pojďte na Hit Radio Vysočina odpoledne vyhrát lístky. Hit
1: Radio. Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 444

0: plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
1: Já, nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
8: Hele, co City Park?
7: Zase, včera jsem tam byla na rande.
8: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
7: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
8: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
9: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
10: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
15: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
0: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
18: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku v Přibyslavi v Teršově ulici tady bourala dvě osobní auta a projede tam pouze jedním jízdním pruhem. A na trase z Čáslavy do Havlíčkova Brodu u Kamenu tady dejte pozor na sraženou stranu na vozovce. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
3: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
4: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
5: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
6: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
3: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
10: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
9: A to zcela bez sankce. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
0: Tak dneska bude spíš převážně oblačno nebo zatažedno, odpoledne a večer se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Odpolední teploty až 23, v noci nám to klesne na 13 až 10, čekejte velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami.
8: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková a za chviličku i Eva Farná a Miraj, anebo Last Good Night.

11 hodin už 14 minut, posloucháte Hit Radio Vysočina a já jsem si tady teďka četla o plavkových trendech na ten letošní rok, jo. Pro letošní dovolenou si určitě zabalte plavky, frčí bikiny, který to hodně odhalují. Trend je i takovej ten bohostyl, výrazný vzory, šněrování, šňůrky všude a krajkový přehozy přes plavky. Tak já chci teda jenom říct, že se možná z těch modních přehlídek vrátíme zpátky na zem. Podle mě nechceme mít opálený šňůrky. Chceme plavky, které zakryjí naše slabiny, ale přitom se chceme opálit. Takže šňůrky, šněrování za mě prostě absolutně nebrát. Jako k čemu? Pak tam budete mít bílý proužky. Podle mě chlapi to mají mnohem jednodušší s těma plavkama. Takový jako jedny plavky už asi 5 let a furt dobrý, ne? Furt to drží. 1, 2, 3.

0: Slyšeli jste Avril Lavigne, ladíte Hit Radio Vysočina, i dneska platí, že můžete posílat svoje hlasovky z cest na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Dejte vědět, jak to u vás jezdí a my jednoho z vás i dneska odměníme plnou nádrží zdarma. Podrobnosti najdete na našem webu, tak na to mrkněte. No a za chviličku už Damiano David.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
7: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
8: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
14: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
13: Začneme očistnou koupelí nohou.
14: Následuje relaxační masáž.
13: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
14: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
13: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
15: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
16: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
15: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
16: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
15: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
17: Hoka Prima.
15: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
18: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Nesmíme zapomenout ani na Davida. Je David, je tu s námi, hezké ránko.
2: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct.
3: Ježiš, tak
1: ale pojď, to normálně.
3: To je neskutečný, 20 minut a nebude brblat.
2: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: A Šimon nás tady otravuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
2: Díky.
4: Výborný.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: It was almost love. It was almost long.
1: Za námi Rag & Bowman na Hit Radio Vysočina. Tak už tento víkend s tím horkem odstartujeme na Hit Radio Vysočina i summer party. To se bude k bazénu a na zahradu na opalovačku rozhodně hodit. Letní songy, co vás naladí, jako byste byli někde u moře. No a tady je malá ochutnávka, dáme si song Pedro, protože to je prostě léto. No a v 15 hodin v pátek tu summer party na Hit Radio Vysočina odstartujeme, tak buďte s námi u toho.

0: když se řekne půlnoční hřích, tak já si představím, jak otvírám o půlnoci ledničku. A jaký jsou vaše představy půlnočního hříchu? To byla kapela Krištof, taky Dominik Aladža. Doufám, že se líbila jejich nová písnička. Přeju vám krásný zbytek dnešního úterního dne. Já se loučím. No a zítra v 9 se zase uslyšíme. Tak ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
6: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
5: Vysočina Fest.
6: Největší multižánrový festival našeho kraje.
5: A vy budete u toho.
6: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
14: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
15: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
16: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
17: Já bych koupil rákosku.
18: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
19: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
20: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
21: Hit Radio Vysočina.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Brno se nám vytvořila kolona. Popojíždět budete mezi kilometry 70 až 72. A na této trase pozor i na kilometru 84, tam v levém pruhu pracují cestáři. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Přibývá zájemců o vyřízení cestovního pasu na poslední chvíli. Úřady je mohou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou dobře připravení, popisuje za ministerstvo vnitra Adam Rezler.
9: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
8: Pas vydaný do 24 hodin je možné vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dříve sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaně Gameplay není realita. Je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Od pondělí jsou vizuály na nádražích po celé republice a také na internetu. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Vysočinu dorazil prezident Petr Pavel. Dvoudenní návštěvu dnes s manželkou Evou zahájil na observatoři Košetice na Pelhřimovsku, která má nejširší měřící program kvality ovzduší v Česku. Poté zamířil do Jihlavy na setkání se zástupci města a kraje a vyrazí také na Žďársko do Osové Bytýšky i do Velké Býteše. Program ukončí debatou s občany v Třebíči.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Počasí na Vysočině zatím přineslo polojasnou oblohu, ale odpoledne by pak měly dorazit přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty se zastaví na 23 stupních.

Je 12 hodin 2 minutky, máme tady úterní pravé poledne, posloucháte Hit Radio a začínají vaše oblíbené srdcovky. My se znovu dostaneme do 80. let, do 90. let, tak kdybychom byli teď v televizi a pokud jste vyrůstali v 90. tak řeknu, je právě tolik, kolik je, protože začíná váš oblíbený pořad srdcovky. Víte, z jakého seriálu to je? Pokud ano, tak předpokládám, že už vás taky bolí kolena a ráno záda, když vstáváte z postele. 12 hodin, 3 minuty, pojďme na to. Mám tady první z 5 srdcovek a vybírám něco, co možná neznáte, ale věřím, že se do toho zamilujete, jako včera na první poslech. Francouzský hudební producent Superman Lovers a jeho nádherný groove z roku 2001. A vám garantuju, že tohle bude vaše nová srdcovka. Právě teď.

0: Tak co na to říkáte? Superman Lovers, Starlight, rok 2001 a srdcovka s číslem 1. Tohle je Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A protože teď máme oběd, tak určitě znáte ten pocit, když se fakt dobře najíte. Když si fakt pochutnáte a teď se jenom tak jako opřete, možná trošku rozvalíte, povolíte si ten knoflíček u kalhot, že jo? Dám je možná třeba i dozepnou pod prsenku, to jsem viděl, že se jako dělá taky, aby člověk mohl dejchat. A ty tak jako sedí a říká si, wow, tohle je skvělej pocit. Tohle jsem potřeboval, potřebovala, výborný to bylo. Tak přesně takhle se budete cítit s druhou srdcovkou, kterou jsem pro vás nachystal. Tohle je podle mě, kdyby ta srdcovka mohla chutnat, tak je to normálně svíčková od maminky, jo, nebo vaše nejoblíbenější jídlo, nebo nějaký fakt jako super desert, šláčkovej dort, prostě něco. Jakmile to sníte, tak si sednete a máte ten fantastický pocit. Tak přesně tohle jsou Jam & Spoon a srdcovka s číslem 2. Tak se opřete a užijte si to. Tady je na Hit Radio. Právě teď srdcovka s číslem 2.

0: I přesto, že velmi často byla v autogaráži na plakátu, tak měla Kim Wilde spíš dámské publikum. Tak holky, Kim Wilde jenom pro vás. Další srdcovka na Hit Radio, tentokrát už s číslem 3.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Páni, toto letí. Každopádně Kim Wilde skvělá, předtím Jam & Spoon a já jsem rád, že to na vás přehodilo tu dobrou atmosféru, ten dobrý pocit. To jsem opravdu rád a dokonce tady mám zprávu, která přišla od Stavby z Ostravy a píše: Ahoj Jirko, tak teď se mi vyrazil dech, tu skladbu jsem neslyšel spoustu let. Hrával jsem jí na diskotéce často. Siborec, volme doprava, díky moc. No tak, Stando, děkuju. Upřímně, asi není nic lepšího, než když dostanete pochvalu nebo kompliment od někoho z oboru. Toho si moc vážím. Tak si říkám, kdy naposled někdo vás pochválil a za co to bylo? Klidně se můžete pochlubit na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát půjdeme do elektronické hudby, protože mám tady ještě zprávu od Karla, který píše: Čau, moc rád poslouchám srdcovky, děkuju za ně, myslím si, že je to nejlepší pořad v českém rádiu. OK, děkuju. A pokračuje to, ale je to samej pop a rock. Minule mě dostali PSH, ty jsem opravdu nečekal. A dnes bych rád slyšel i něco pro nás, milovníky elektronické hudby. Máš tam něco z devadesátek, co nehrajete a přitom je to srdcovka? Schválně, jestli něco najdeš. Zdraví Kája. No, děkuju za tuhle challenge. Je to skvělý. Najednou já mám jako pocit, že na to nejsem sám, že ty srdcovky opravdu vytváříme spolu. A to je na tomto nejhezčí. Takže ano, hledal jsem a říkal jsem si něco, co opravdu na Hit Radio jen tak neuslyšíte. A co opravdu, pokud patříte mezi skuteční milovníky elektrohudby z 80. a 90. let, tak tohle fakt oceníte. Je to skupina, která vznikla v Německu. V roce 1991, v roce 1993 vydali svůj druhý album a na tom albu se objevil mega hit, který se potom hrál úplně všude. Jmenuje se Inside Your Dreams a ta kapela se, nebo ten hudební projekt, který dal dohromady DJ Alex Christensen, tak ten se jmenuje U96. Znáte? Tak tady to je na Hit Radio. Srdcovka číslo 4.

0: rádiu. 12 hodin 24 minut, toto uteklo teda. Máme před sebou už jen jednu jedinou srdcovku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A ta je na vaše přání. To znamená, že na 777 937 777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám dneska udělá radost? Jaká je ta vaše největší srdcovka? Je jedno, jestli to bude česká, německá, anglická, francouzská. Nechám to na vás, jestli to budou 80, 90, nebo klidně. To může být i něco ze současnosti. Srdcovka na přání už je opravdu čistě a jenom podle vašeho gusta. A dneska vám opět za srdcovku na přání, pokud vám ji zahraju, tak vám ještě navíc, kromě toho, pošlu 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července, kde to bude opět nabitý interpretama, mimo jiné, tam bude třeba i Lucie nebo i Ben Kristoval, to znamená, že všechny generace si přijdou na své. Tak pokud chcete vyrazit, pište, co byste teď chtěli slyšet za srdcovku na přání, a to na 777-937-777.
2: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
3: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky Měřín přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
2: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
3: Více na vzvozíky.cz.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.

0: www.mega.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
3: Ekokom. Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Máte zkušenosti s vedením kuchyně? Orea Resort 9 Skal hledá culinary šefa. Veďte tým, tvořte skvělou gastronomii a staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12 hodin 35 minut, posloucháte úterní srdcovky na Hitradio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka je na vaše přání a ta míří za Hankou, která píše: ahoj, mojí srdcovkou je písnička She's the One od Robbieho Williamse. S kamarádkou jsme ještě na DVDčku vždy sledovali jeho koncerty a dojatě záviděli holkám, které se vytáhl na pódium a objal se s nimi. Zdraví Dana. Jo, tak pardon, tak ne Hana, tak Dana. Tak Dano, já gratuluju. Posílám jednak Robbieho Williamse, ale zároveň také i 4 lístky na Vysočina Fest, který bude začátkem července. Fantastický český hudební festival. Tak si to užij dvakrát, jak v červenci, tak i teď.

0: i na Arihep na úterní poledne 12 hodin 3 a 40 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi, to je pravda, další vás čekají zase zítra mezi 12 a 13 hodinou, vlastně s úderem pravého poledne. Zároveň i zítra pro vás budu mít 4 lístky na Vysočina Fest, zatím se tady můžete podívat na webové stránky, abyste se tak trošku naladili a navnadili, protože i zítra za srdcovku na přání 4 lístky odesíláme. Dneska tedy ještě jednou gratuluju Daně, posílám ještě jednou na dálku pozdrav, no a zítra to můžete být zrovna právě vy. Do 13. hodiny, kdy nám Lucie řekne, co se kde aktuálně děje v nejnovějších zprávách, stihneme ještě například Linkin Park a nebude chybět ani Dan Barta s hitem On My Head, tak buďte s námi.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do neděle

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: To je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood. Nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz. Prostě kvalitní maso.
3: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Nábytek a koberce Aeto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aeto, Znojemská ulice, Jihlava.
12: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už čtyřikrát a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Nesmíme zapomenout ani na Davida. Je David, je to s námi, hezké ránko.
2: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám taky dobrý fora, vy mi ho nechcete nechat říct.
3: Ježiš,
1: ale on si to normálně.
3: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
2: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
1: S tím nás tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
2: Díky.
4: Výborný.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Když se na nás blíží to El Niño a má být asi 35 stupňů ve stínu, už tento týden, tak si dáme Dana Bártu On My Head ze snowboardiáku, tak trošku na ochlazení. No a jsou před námi i nejnovější zprávy. Začínáme dopravou, bude tady 13. hodina.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 72 směrem na Brno je kvůli pracím uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona, má asi 4 kilometry a cestáři ve stejném směru pracují i na kilometru 84, tam se kolona zatím netvoří. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálad. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: XXL Výprodej v online shop CZ.
2: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku nebo v Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Došlo také k dílčímu vylepšení aplikace Drost, jak říká šéf rezortu Petr Macinka.
8: Jsme tam přidali možnost nějakého hromadného prodloužení té registrace, tak abychom věděli, kde se naši občané pohybují, aby nevypadli z toho systému po té, co třeba uplyne ta doba, po kterou se do Drostu registrovali, takže v případě, že někde zůstanou, tak my o nich budeme dále vědět.
7: Macinka opět vyzval české turisty, aby se před cestou do zahraničí v systému Drost registrovali. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště dopoledne uvízl autobus. Vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni a ošetřeni na místě. Autobus přišel při kolizi o část střechy. Podle policie řidič nerespektoval dopravní značení. Z centra postupem u Berlína je aktuálně evakuováno na 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Zónu, ve které je i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, museli lidé opustit ráno do 8:30. Pyrotechnici teď pracují na zneškodnění bomby. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Policisté z Havlíčkova Brodu hledají svědky nehody kluzáku v Lidické ulici. Stala se u čerpací stanice v neděli 31. května krátce po 15:30 odpoledne. Stroj se tam zamotal do drátů, dopadl na silnici a poškodil i část vybavení čerpací stanice. Pilota převezli do nemocnice. Jestli máte nějaké informace, obraťte se na linku 158.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Na Vysočině máme polojasno, místy až oblačno, s teplotami do 23 stupňů. Mračna by ale měla přibývat a odpoledne a večer se může objevit občasný déšť nebo přehánky.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Posloucháte úterní odpoledne na Hit Radio, 13 hodin 3 minutky a je dobře, že posloucháte, protože už za pár okamžiků uslyšíte exkluzivní rozhovor. Přímo sem ke mně do studia Hit Radia dorazí naše fantastická česká zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Budeme si povídat o jejím blížícím se koncertu, který bude 25. června a zároveň nepřijde sama. Společně s ní přijdou dámy ze dvou charitativních organizací, které Kateřina Marie Tichá podporuje. Které to jsou, uslyšíte za chviličku. Buďte s námi.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Likvido a narkotik na Hit Rádiu ve 13 hodin 7 minut. No a právě teď já můžu exkluzivně u nás ve studiu Hit Rádia přivítat mé vzácné hosty. Prvním hostem je Kateřina Marie Tichá, naše oblíbená česká zpěvačka. Kačí, ahoj.
1: Ahoj, krásný den.
0: Jsem rád, že jsi opět tady u nás ve studiu Hit Rádia. A společně s námi tak je tady také paní Linda Tichotová z agentury Cesta domů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A také paní Týna z organizace Babička.
3: Dobrý den.
0: My si dnes budeme povídat vlastně o charitativních organizacích a zároveň také o tvém koncertě. Já bych začal koncertem 25. června, protože to bude pro tebe zase něco úplně novýho, kdy z O2 Univerza to bude trošku intimnější, komornější. Jak ty se těšíš?
1: Já se na to těším hrozně moc, protože ty pražské open airy jsou vždycky strašně krásný a budeme v Riegerových sadech. Mm-hmm. Už je to skoro vyprodaný, takže si myslím, že ta atmosféra bude úžasná. A my si dokonce jako z toho univerza podzimního trošku toho vezeme jako sebou do těch Riegerových sadů, takže tam budeme mít ty krásný hosty, který jsme měli v tom univerzu. Bude nás strašně moc na pódiu, takže si myslím, že to bude krásné.
0: Co je pro tebe příjemnější? Stát na tom velkým pódiu pod střechou, anebo na tom menším pódiu být trošku blíž lidem a pod otevřeným nebem?
1: Já si myslím, že je to takový to klišé starý, že prostě obojí má svoje. A že prostě být v tom univerzu, to byl samozřejmě životní zážitek a navíc mám pocit, že se nám to, ta hala vlastně docela velká, povedla přeměnit takový obývák, kdežto ty venkovní koncerty jsou přesně takový, jako že tam člověk může víc dýchat, má tam víc prostě prostoru a má to taky svoje, no. A hlavně je léto, takže je to i taková jináčí nálada a strašně se těším.
0: Teď se blíží El Niño, takže ono to bude rozehřátý, má být 35 stupňů Celsia.
1: Ojojojoj.
0: Ale 25. června doufáme, že večer bude aspoň trošku stíno. Otevírá se už v 18 hodin?
1: V 17
0: hodin. 17 hodin už se otevírá. Proč tak brzo?
1: Otevírá se tak brzo, protože od 17.45, od 17:45, my tam máme přichystanou takovou krásnou věc navíc, takzvaně. A budeme tam mít takovou besedu, budeme si povídat nejenom mezi sebou, ale i s lidmi, když za náma přijdou brzo. A právě s projektem Babičky a s Cestou domů, což jsou dvě organizace, se kterými já jsem spojila síly a budeme si povídat o tom, jak oni pracují, proč jsme spojili síly a budou tam i nějaké doprovodné aktivity a ten koncert potom bude i začínat hrozně brzo, protože musí i brzo končit, protože jsou v Riegerových sadech omezení zvuková, takže moc doporučuji přijít brzo.
0: A my si takovouhle malou besedu tady uděláme už za chvíli, hned jak si dáme tvou první píseň v rámci dnešního rozhovoru. Vybrali jsme spolu Byt 66.
1: Yes.
0: Proč? Hned jako první. Když jsem se zeptal, abyste věděli, já jsem se zeptal Kateřiny Marie Tiché, jakou bych chtěla slyšet píseň jako první. Tak proč Byt 66?
1: Protože je nová, protože je z desky, která ještě neexistuje a protože je to písnička o mém prvním bytě v Praze, kde jsem žila dlouho a sama a ne sama a je to takový můj oblíbený love song.
0: Tak jdeme na love song, který je oknem do soukromí Kateřiny Marie Tiché. Pojďte zaťukat, my vám otevíráme dveře k bytu číslo 66. Mažu stopy.

0: Naše horká novinka a zároveň obecně horká novinka v rámci české pop music. Single Byt 66, Kateřina Marie Tichá, píseň z alba, které ještě nevyjde. Kdy vyjde? Kačí.
1: Vyjde na jaře, když pán bude a producenti, když budou pracovat a já, když dopíšu písničky, tak album vyjde na jaře.
0: Kateřina Marie Tichá je mým dnešním hostem ve studiu Hitrádia. A nejsme tady sami. Ty jsi si sebou dnes přivedla vlastně tvé hosty, které my uvidíme i 25. června v Riegerových sadech v rámci tvého koncertu. Ale před koncertem, protože nebudou zpívat. I když paní Týna zpěváčková by k tomu vlastně měla už od malička předpoklady, alespoň podle jména, tak jsou to dvě charitativní organizace. Proč jsi si vybrala právě Babičky a právě Cestu domů?
1: A já tak nějak celoživotně tíhnu k tomu tématu péče o, buď o jako seniory, anebo třeba i o odcházející lidi, protože to vlastně často i bývají seniori. A vlastně mi přijde, že když to řeknu úplně jako jednoduše nebo zjednodušeně, že vlastně o zvířátka, o děti a o takový jako témata, které jsou takový jako krásně komunikovatelný, tak o ty se stará spousta mých kamarádů a je to úžasný, ale vlastně nemám kolem sebe moc lidí, kteří by se zabývali právě seniorama a právě tady těma tématama a říkala jsem si, kde bych tak mohla přispět jako svým dílem. Tak jsem si říkala, že to je úplně jako nejlepší místo a kromě toho prostě mám, nebo měla jsem a mám krásný vztah se svýma jako prarodičema a třeba odcházení mých prarodičů konkrétně pro mě bylo hrozně jako těžký a myslím si, že to bylo těžký i kvůli systému, který je nastavený u nás, nebo ne u nás, jako všude, k tomu, kvůli tomu, jaký máme obecně jako vztah k tomu odcházení a jak vlastně se toho hrozně bojíme a myslím si, že to mohlo být možná trochu jednodušší, kdyby mě tím někdo mohl provázet. A právě to provázení tady tím podzimem nebo zimou života jako podporujou právě tyhle ty dvě organizace, které tu mám dneska sebou, nebo tady svoje krásné tady zástupky těch organizací. Takže jsem hrozně ráda, no, že vlastně existuje někdo, kdo pomáhá lidem, aby to odcházení bylo jednodušší, aby ten podzim nebo ta zima toho života mohly být jako krásný a aby to mohlo být pozitivní čas, abychom prostě to měli, abychom tím byli obklopený a právě neměli stažený krk a nebyli z toho jako nešťastný, že se to děje, protože to je přirozená součást života.
0: Já si teď říkám, jestli vy ještě budete mít dneska co říct, teda když se na vás dámy koukám, protože Kačí to řekla nádherně. Pojďme tady představit organizaci Cesta domů. Paní Linda.
2: Cesta domů je organizace, která už 25 let poskytuje služby lidem na konci života a jejich blízkým. Jako první založila poradnu, která stále funguje. Potom se přidal domácí hospic, ve kterém jsme se postarali téměř o 10 000 pacientů od té doby. Jde o jak o dospělé, tak o dětské pacienty, protože i s těmi se setkáváme. V posledním roce jsme přidali také takový malý lůžkový hospic, protože ačkoliv říkáme, že když si to lidé přejí zemřít doma, tak se snažíme jim to umožnit, ale ne vždycky je to možné. Tou překážkou může být to, že nemají blízkého pečujícího. Tak potom tady poslouží ten lůžkový hospic, kde se mohou cítit jako doma. Máme i další služby sociální, poskytujeme odlehčovací služby, což jsou vlastně služby pro ty, kteří pečují o dlouhodobě nemocné blízké, aby si mohli odpočinout, případně aby jsme jim tady pomohli s něčím. Tu již zmiňovanou poradnu, půjčovnu a vlastně kromě všech těchto zdravotních a sociálních služeb pečujeme také o to téma, šíříme právě osvětu, šíříme informace tak, aby se lidé co nejvíce dozvěděli, aby potom, když to tedy přijde, tak aby věděli, co a jak, kam se obrátit. A nevím, jestli to mám teď rozvádět, nebo...
0: No, klidně. Mě spíš jenom zajímá, jestli potřebujeme osvětu v Česku. na toto téma?
2: No rozhodně, asi nejenom v Česku, tak jsou země, které severské a západní, které jsou na tom třeba líp, ale jak jste naznačil, je to, nebo Kateřina, je to prostě téma, o kterém se moc nemluví, zároveň se tedy týká každého z nás, každý z nás se ocitneme v situaci, kdy někdo blízký nám se ocitne na konci života, takže je to důležitý a jasně osvěta určitě potřeba.
0: Co projekt Babičky?
3: Projekt Babičky je tady rok, plus minus. A vlastně my přinášíme vědomou přítomnost, dotek, blízkost, pocit bezpečí těm seniorům, těm babičkám, kterým to chybí. Snažíme se tím vlastně zařadit zpátky do nějakého jako života. A máme tady po České republice několik proškolených nositelek, vlastně máme tady po České republice poměrně dost už domovů, hospiců, navštěvujeme i paliativní oddělení a tak dále a tak dále a je to hezký.
0: Jaké to je, když se ozve nějaký hudebník, umělec, někdo, kdo má jméno jako Kateřina Marie Tichá a řekne vám, že s vámi chce spolupracovat. Je to pro vás důležité jako pro organizace?
2: No, je to velká radost. Já si přesně pamatuju tu chvíli, kdy mi Kateřina zavolala. Velmi mě to potěšilo, protože takovéhle nabídky rozhodně nedostáváme každý den. A jak ona sama říkala, je to tedy téma, které, když už vlastně lidi zajímá, tak většinou až třeba ve starším věku. Takže to, že Kateřina přišla, to nás moc potěšilo.
3: Souhlasím.
0: Výborně, my si dáme další píseň, tentokrát v horách. V horách. Zazní v horách i v Rigráčích?
1: Zazní. To bude strašně dlouhý koncert, já se těším, tam se konečně vejdou všechny písně, které nestíháme hrát na těch letních festiácích.
0: 25.6. jste všichni zváni, zbývá posledních pár vstupenek a zároveň doporučujeme, abyste přišli dřív, protože zhruba od 17:45 cca, nebo chvilku po půl šestý, tak bude začínat právě exkluzivní beseda, kterou živě můžete poslouchat, a to se zástupcemi organizace jak Babičky, tak Cesta domů. Za chviličku pokračujeme v našem rozhovoru, tak buďte s námi.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
2: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
3: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá, Zničená zem, teď tady u nás na Hitrádiu. A zároveň Kateřina Marie Tichá právě teď i živě u nás na Hitrádiu. A nejsme tady sami, společně s námi tak jsou také ve studiu zástupkyně organizace jak babičky, tak také Cesta domů. Víme, že je to velmi zásadní téma, které nás vlastně jako spojuje, o kterém se moc nemluví. A Kateřina Marie Tichá si vybrala právě tyto dvě organizace jako charitativní organizace, které bude podporovat i nadále. Když, teď půjdu Kači k tobě, když se řekne podporovat, co to znamená? Znamená to jenom, že sdílíš jejich informace na Instagramu, anebo si součástí a vydáváš se třeba i osobně na některé projekty?
1: No teďka třeba právě, když jsme začali spolupracovat, když jsem se stala vlastně ambasadorkou projektu Babičky, tak jsem vyrazila s nima na návštěvu právě jednoho domova, kde jsem vlastně viděla jejich práci a vlastně jsem se do ní i jako trošku zapojila a chodili jsme vlastně po těch pokojích za těma vlastně pacientama, povídali jsme si, dělali jsme třeba masáž rukou a vlastně ten vědomý dotek, který je gro právě projektu Babičky, tak tam probíhal a bylo to úplně jako překrásné.
0: Možná jedna společná otázka na vás, na všechny dámy. Změnilo vám vaše práce pohled na život?
2: Změnilo. Myslím si, že je velmi důležitý pochopit, že každý tady máme nějaký svůj určitý čas a měli bychom si ho vážit, měli bychom se naučit žít tím okamžikem a být prostě k lidem sami k sobě laskavý, pokorný. A to, co vlastně my jako vydáváme sami za sebe, tak to se nám vrací, takže to je takovej můj mindset teďko.
0: Říká paní zpěváčková se organizace Babičky. Cesta domů. Vy vlastně pomáháte s odcházením z tohoto světa doma. Ne někde v nemocnici, ne někde v hospicu, i když máte i jako částečně lůžkový. Je pro pacienty, pro vaše klienty to domácí prostředí opravdu tak velkou změnou?
3: No, tak většinou asi ano. Stává se třeba, že když jsou přeloženi do té domácí péče, tak se zlepší se jejich psychický stav většinou a často se vlastně zlepší i ten zdravotní stav, takže se třeba vlastně jako prodlouží i ta předpokládaná délka života. A důležité je taky, že ti pacienti nejsou jediní, kteří z toho profitují, ale těží z toho i jejich blízcí, kteří sice mají těžkou práci, starají se, ale tím, jak vlastně provázejí toho člověka, jsou s ním do poslední chvíle, tak většinou i se lépe vyrovnají s tou ztrátou.
0: Vy se samozřejmě můžete na veškeré informace podívat na webových stránkách cestadomu.cz nebo na instagramovém profilu Babičky.
2: Projekt Babičky.
0: Ano, projekt Babičky. Webové stránky se dávají teprve dohromady.
2: Snad výborně. Do konce června budou hotové.
0: Super. A kdybyste se chtěli i vy, kdo nás teď posloucháte, fyzicky zapojit, tak jde to?
2: Jde to.
0: Jak? Co Babičky konkrétně?
2: Co Babičky konkrétně? Tam je potřeba, než se vlastně člověk zapojí do projektu Babičky, projít si Akademii vědomého doteku. A to si taky můžete najít na Instagramu Skin Rituals. A když si projdu Akademii vědomého doteku, tak potom se můžou vlastně přihlásit nebo projít školeníčkem takovým drobným na projekt Babičky a my jim potom pomůžeme do domova vlastně zařadit a pak už to jenom frčí.
1: A já můžu jenom k tomu dodat, že vlastně člověk se do tohohle toho zrovna konkrétního projektu Babičky může zapojit za mě teda i vlastně bez projektu Babičky, jenom z inspirací projektu Babičky a může třeba jít za tou svojí babičkou, za tím svým dědečkem a pohladit je a vědomě s nima strávit ten čas a jakoby dotknout se jich, protože ne, že všichni to samozřejmě že by to chtěli úplně všichni, samozřejmě se souhlasem a s ohledem na osobnost, ale prostě ten jako dotek jako takovej často ho jako nedáváme těm starším osobám a oni třeba ho jako chtějí pořád úplně stejně, ale...
0: Já tady mám zprávu, kterou nám píše paní Lucie a píše, moc vám děkuji všem třem za vaši práci. Nedávno mi odešel můj nejbližší a já se s tím velmi těžce vyrovnávám. Jen jak vás poslouchám, tak vím, že si o tom potřebuju s někým více popovídat. Kdy ještě jednou je ta vaše beseda?
1: 25.6. v Praze v Rígrových sadech. V 5 hodin je dobré tam být, bude to začínat po 5:30.
0: A bude to jenom beseda, nebo tam máme i doprovodný program v rámci tvého koncertu?
3: Cesta domů, tam bude mít stánek. Já jsem ještě neřekla, že my vydáváme také knížky, takže ty knížky, které se vztahují k našemu tématu, budou na místě a bude tam taky taková speciální aktivita. Konkrétně budou moct lidé napsat pohled svým nejbližším.
0: Yeah. Kdy naposled jste poslali někomu pohled?
1: To je strašně krásné.
0: No jasně. Já se teda vybavím chuť té známky, když jsme ještě analyzovali, ale to už se dneska asi nedělá.
1: Dělá.
0: Pořád. Tak teď jsem se usvědčil sám, že opravdu už to bylo velmi dávno. Dámy, já vám moc děkuji za to, že jste přijali pozvání sem do studia Hit Rádia. Moc vám děkuji i tady za paní Luci, za práci, kterou děláte, protože je to opravdu téma, které je pro většinu z nás tabu. A možná i záměrně ho v sobě tak trošku dusíme, protože si to občas nechceme přiznat a čekáme prostě jenom na to, až to přijde. Takže vám děkujeme za vaši práci. Kačí, tobě moc děkujeme za to, co děláš, a že i z pozice umělkyně, byť nemusíš, tak podporuješ tyto charitativní organizace, které nejsou jenom o zvířátkách a tak podobně.
1: Ale zvířátka taky podporuju.
0: Tak jako velká pejskařka. No a hlavně tobě děkuju, že jsi přišla, protože je 3:45 a za chvíli jdeš do jedenu, ne?
1: Je to tak. 16:30 jsem tam jako na koni.
0: Jaké to je vystupovat se Farnou v Edenu?
1: Je to obrovský, je to šílený, Eva je obrovská inspirace, jsem strašně vděčná, že mě tam takhle vzala sebou a je to nádherný a mrzí mě, že už je to jenom dneska, že to nemůže být třeba ještě týden.
0: Když Eva tebe vzala sebou, bereš ty někoho sebou na koncert, dáváš taky šanci mladým, talentovaným umělkyním, umělcům?
1: Snažím se, teďka zrovna v Rígrových sadech, tam během toho našeho programu, než začne náš koncert, tak tam bude taky taková mladá zpěvačka z ostravského regionu, jmenuje se Veronika Valová a je úplně skvělá a hrozně jsem zvědavá, co na ní lidi řeknou.
0: No já myslím, že bude válet. Takže moc děkujeme ještě jednou. Mými hosty byly Kateřina Marie Tichá, děkuju. Děkuji. Taky za projekt Babičky paní Týna Zpěváčková.
2: Děkuji.
0: My děkujeme a za agenturu Cesta domů paní Linda Tichotová.
2: Děkuju.
0: No a my si dáme poslední píseň. Co ty na to?
1: Jdeme na to. Krásný den.
0: Kateřina Marie Tichá, David Stipka, Divoká, tady u nás na Hit Rádiu.

každé tvé slovo změkne a tma si tě po vrstvách dočista svlékne.

0: kota. Kateřina Marie Tichá a David Stipka Divoká, 13 hodin 44 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku taky Divoký byl s Jitem Plakala, nebude chybět ani Enrique Iglesias, no a po 14. hodině i náš oblíbený pořad Pravda nebo Bullshit, takže opět budu potřebovat znát vaše názory na svět a na život. Kde jinde to můžete říct nahlas, než tady u nás na Hit Radio, protože psát komentáře na Facebooku umí každej, ale říct to nahlas, to můžete jenom u nás. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Za chvíli další hity.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mira,
4: Rybičky,
3: Migové,
4: jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Sindel X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz.
15: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
16: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
17: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gaga, Abrakadabra, je tady závěr další odpolední hodiny. Před námi nejnovější zprávy, s vámi Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku v obcích Dešov a Hornice pozor na rozsypanou mrvu. Opatrně i u Slavětína na Havlíčkobrodsku je tam sražený zajíc a na D1 směrem na Brno se zdržíte v koloně, tvoří se od kilometru 68. Vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
8: Já bych koupil rákosku.
9: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
10: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pomočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Střítež. A auto Třebíč.

0: Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Vianney, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přejem Cijedeňková. Plošný zákaz mobilů ve školách, včetně přestávek, to chce prosadit premiér Andrej Babiš. Podle něj do výuky nepatří a okrádají děti o dětství. Ministerstvo školství už v únoru rozeslalo školám návod, jak v regulaci mobilů postupovat. Podle premiéra to nestačí. Omezení by mělo platit od září 2027. Mladí lidé by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky popisuje za ministerstvo Filip Běhal.
3: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
2: A to zcela bez postihů. Vodní toky v nížinách a středních polohách Česka za posledních 140 let ztratily značnou část hmyzí rozmanitosti. Ukázala to studie vědců z Masarykovy univerzity. Úbytek druhové rozmanitosti začal výrazně dříve, než zachytili dosavadní studie. Většina dat pochází z druhé poloviny 20. století. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Stavba roku Kraje Vysočina 2025 má své vítěze. Celkem se rozdalo 21 ocenění. Hlavní cenu získala horácká multifunkční aréna Jihlava, Jihlavský obchvat Východ, cyklostezka Chotěboř Bílek nebo most v Hořebníku. Čestného uznání se pak dočkala oprava a modernizace pavilonu 9 Havlíčků Brod nebo parkovací dům v nemocnici Třebíč. Více info máme na webu.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Mračna nad Vysočinou by měla postupně přibývat až na skoro zataženo a objevit by se měly k večeru i nějaké ty přehánky. K tomu se teploty dostanou maximálně ke 23 stupňům.
0: Jirka Pelnář. Hitradio.
5: Úterní odpoledne s Hitrádiem pokračuje dál, sem tam nám venku zaprší, sem tam zase vykoukne sluníčko, tak ještě si to pořád užijte, protože koncem týdne má být místa máš 35, takže se budeme smažit, grilovat, udit a tak dále, takže ten lehký deštík a těch 20 stupňů dneska, to je vlastně jako vymodlený počasí, k tomu se budeme modlit na konci týdne. Dáme si hity, které nás taky trošku osvěží, Imagine Dragons, Shawn Mendes nebo právě teď Rihanna a Calvin Harris.
0: Hitrádio Vysočina.

0: Yes, We Found Love, je 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou byly zprávy, Lucie už odešla ze studia a ty tady není nikdo, komu bych řekl, aby mi udělal kafe. To je život teda.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A tím se dostáváme i k dnešnímu tématu, protože pozor.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že jim někdo řekl, aby mu udělali kafe. Dámy, holky, děvčata, slečny, zažili jste to někdy? A jaká byla vaše reakce? Chlapi, fakt to tím, že nám jako říkáme, když se jako nenabídnou, třeba že jdou do kuchyňky a nezeptají se, chce někdo kafe, ale že prostě já nevím, vaše kolegyně z kanceláře, tak najednou se zvedne a my prostě jenom řekneme, Maruško, kam pak jdeš, do kuchyně, je, udělala bys mi kafíčko, to by si byla zlatíčko, jedno kafíčko, zlatíčko, fakt to tak máme v Česku, mají opravdu v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo chtěl, aby jim udělali kafe. Dámy, co vy na to? A pokud se vám to nestalo, jaká by byla vaše reakce? I to mě zajímá. 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia a posílejte zprávy, posílejte hlasovky.

0: Jaký je to plavat se žralokama, tak o to nám zpívali Imagine Dragons. Je 14 hodin 15 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady další téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci setkalo s tím, že po nich někdo prostě jen tak chtěl, aby mu udělali kávu. Je to hodně šovinistický? Asi ano. Dámy, co píšete na WhatsApp Rádia 777-937-777? Ano, setkala jsem se s dotazem, zda udělám kávu. A ne jednou. A nikdy mi to ale nevadilo. Lehce mi cuká oko, když dělám kávu kolegům a já si ji s nimi dát nemůžu, jelikož jsem kávová víc než samotné kafe. Hezký den přeje Tereza. Stalo se mi to, ale já jsem to prostě neřešila, protože příště pak zase vařila druhá strana. Vždyť je to o té domluvě, že jo, Mirka? No jasně, tak takhle to je samozřejmě jako fajn. Dobré odpoledne. Mě kolegové hasiči, když jsme uzavírali v neděli silnici kvůli cyklistickému závodu ve vsi, tak nejen kávu, ale i rádi chtěli občerstvení. A když dostali, tak si postěžovali, že to nejsou řízky nebo bramboráky. No jo, hasiči. Hezký den přeje Wendy z Husince u Prachatic. Jo, tak to tak někdy jako já, ale tak zase hasičům to člověka se promine, že jo. Obzvlášť, jestli mezi nimi byl třeba, jak je to, muž měsíce dubna, muž měsíce července a tak dále. Prostě pokud mají svůj kalendář. Další věc je, co my chlapi, opravdu máme prostě v sobě zakořeněný to, že pokud máme v práci kolegyni, tak ji prostě jenom tak řekneme, uděláš nám kafe? Uděláš mi kávu? Kávičku? No, 777 937 777. WhatsApp je tady pro vás. Co vy na to?

0: Krištof Asima Martausová, hvězdáři na Hitrádiu. Za 5 minut bude 2:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 43% žen se v práci běžně setkalo s tím, že je někdo poprosil o to, aby jim uvařili kávu. Je to vlastně jako možná pro někoho naprosto normální věc. A tak se ptáme, dámy i pánové, co vy si o tom myslíte? Jo? 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Jdeme do finále zjistit, jestli opravdu měli vědci v tomhle případě pravdu, že je to až 43%. Iveta píše, u nás v práci je to úplná normálka, nikomu z chlapů to nepřijde divný. Myslí si, že jsou asi doma. Lucie, ahoj, já jsem se s tím párkrát setkala, nijak mě to vlastně neurazilo, teď když nad tím přemýšlím, tak ano, asi to opravdu šovinistické je. Petra, u nás je to běžné, ale vždycky na oplátku říkám, dobře, když mi přinesete oběd, udělám vám kávu. To je taky dobrý. Co třeba naše hlasovky?
2: Zdravím Hitrádio a musím říct pravdu, že teda možná půjdu asi trošku proti proudu, ale mě by reálně moje slušné vychování jako nedovolilo jen tak poprosit kolegyni, jestli mi udělá kafe, nebo jen taky jako říct, udělej mi kávu. V předchozí práci jsem měl několik kolegyň a svým způsobem to bylo jakoby v uvozovkách sekretářky, já stejně bych se to nedovolil, takže za mě určitě ne. A když, tak jedině s naprosto slušným prosíkem a samozřejmě něco za to. Takže za mě takhle, hele. Díky, mějte se, Dave, čus.
0: Ten šibalský úsměv na závěr, to by mě zajímalo, co za to tedy. Ale zase dámy, možná pro vás, tak je to vlastně docela jako hezký, že ve chvíli, kdy vám něco podobného se to stane v práci a někdo vám řekne, abyste mu udělali kávu, tak prostě jenom stačí říct, a co za to? Tak jo, tak pojďme udělat nějaký rezime. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: mají pravdu, že opravdu těch 43% je docela reálný číslo. Tak dámy, za nás, za ostatní chlapy se omlouvám, pokud vám to opravdu jako přijde blbý. Na druhou stranu máte tady další náboje. Pokud se vám to stane, stačí jenom říct, a co za to?
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
7: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
8: Hele, co si ty park?
7: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
8: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
7: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
8: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
9: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
10: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
18: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
14: Začneme očistnou koupelí nohou.
18: Následuje relaxační masáž.
14: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
18: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
14: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: taky i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: 14 hodin 39 minut. Za chviličkou ještě Taylor Swift nebo taky David Guetta, no a protože se nám blíží 15. hodina, tak to znamená, že už za chvíli začne taky naše úterní odpolední show na Hit Radio. Spousta legrace, zásadní informace i z našeho regionu. A jak já vždycky říkám, nejlepší parťáci na cestu, pokud ještě navíc vás chytne odpolední špička někde v koloně. Tak dál poslouchejte Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Čau, tady Marek.
3: A taky Markéta.
2: Každé odpoledne od pondělí do čtvrtka jsme tady s vámi.
3: Víme, kde se co na Vysočině šustne.
2: A když nevíme, vy nám to stejně napíšete.
3: A k tomu hrajeme.
2: Ty nejlepší hity pro celou Vysočinu.
3: Tak buďte s námi i dnes po 15. hodině.
2: My se těšíme.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Filia na Hit Radio, 14 hodin 43 minut, za chvilku 15. hodina. S odpolední show navíc přichází také možnost vyhrát si u nás plnou nádrž zdarma. Stačí, když se stanete součástí naší dopravní hlídky. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, těším se na vás zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 budou srdcovky, no a protože bude středa, tak nás odpoledne po druhé hodině čeká taky naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Tak přeju pohodový zbytek dnešního dne zítrádiem a do 15. hodiny například Dance with Somebody a Mando Diao a k tomu taky Marek Ztracený i David Guetta. Tak se smějte.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
4: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažijí Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
8: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
10: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
11: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divokej byl, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
10: Vysočina Fest.
11: Největší multižánrový festival našeho kraje.
10: A vy budete u toho.
11: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí... A prázdniny se blíží,
13: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
19: To jsou jahody Šantrůček Česká bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
6: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Třebícku na silnici u obce Výčapy. Máme nehodu osobáku s motorkou, řeší to tam policie, tak opatrně. A připomínám taky práce na dálnici D1 směrem na Brno mezi kilometry 157,5 až 161. Tak dobře, dojeďte. A nezapomeňte, kdo nám pošle hlasovku z dopravy, může od nás i dnes získat plnou nádrže zdarma. Takže vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 30.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Správa železnic důrazně varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu i kampaň Gameplay není realita. Založená je na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě končit tragicky. Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude nachystaný konzulární tým rychlého nasazení, který by v případě mimořádných událostí vyrazil do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy, která reguluje technologie umělé inteligence. Součástí je mimo jiné i zákaz vlékacích aplikací, který do návrhu prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová. Zákaz bude platit od 2. prosince.
2: Fotbalový servis.
4: Na řadě míst budou moci fanoušci ve čtvrtek společně sledovat zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale. Některá města stala velkoplošné obrazovky. Večer s fotbalem tak stráví lidé na několika místech v Praze, ale také u jezera v Mostě nebo na náměstí v Kolíně a Liberci. Český tým se s jihoafrickým celkem utká od 18 hodin našeho času.
5: Ještě u vás svítí sluníčko, v Jihlavě už se nám schovalo za mraky a na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku se mohou už vyskytovat přehánky. Rozšířit by se v průběhu dne měly do celého kraje a teploty, které se zastaví na 23 stupních, klesnou v noci na 14 až 11. Další přehánky by se měly objevit zítra.
2: Hit Rádio Vysočina.
6: Mára a Markéta s vámi po 15. hodině a taky co nevidět, tropy, hicák, grill, no jo, blíží se to výrazné oteplení. Jak se připravujete na tropická vedra a co je vaše osvědčená zbraň proti horku? Ptáme se vás, můžete poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Teď další hity, tady už je Bruno Mars.

0: JC Stewart na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 8 minut k tomu, takový je aktuální čas. Tak vás zdravíme opět na celou Vysočinu a užíváte si toho počasí, které je venku? Jako měli byste, protože je pod mrakem, jsem tam s přeháňkou, velmi příjemné teploty oproti tomu, co nás čeká. Přijdou tropická vedra a dorazí i na Vysočinu, meteorologové to potvrzují, i na Vysočině v sobotu, neděli může být lokálně i nad 35 stupňů.
1: To už je šílený.
0: To je šílený. A aby to bylo ještě šílenější, tak jsem četl, že nejenom vedro, ale i dusno bude. Jo? No. Protože jsem tam s přeháňkou, nějakou bouřkou, to se tak jako do sebe zapeče a bude to velké vedro s velkou vlhkostí, s velkým dusnem.
1: No tak co s tím? Nějaký rady na to, co dělat, když je takový vedro nebo nás čeká?
0: Přesně. Nějaký rady bychom rádi uvítali. Hmm. Odborníci samozřejmě apelují na seniory a na děti, aby snížili tu zátěž, tu aktivitu. Minimálně 2-3 litry tekutin denně bychom měli vypít. To je takový ten standard. Nejlepší je střídat čistou vodu prý s minerálkou. Mm-hmm. Jo, takže ne jako 3 litry piva.
1: No jasně, no. to by nám šlo dobře.
0: Padla otázka, jak se připravujete na tropická vedra, co je vaše osvědčená zbraň proti horku. A vy nám posíláte hlasovku na náš WhatsApp, moc za to děkujeme.
1: Lenka poslala.
0: Lenka, pojďme si to poslechnout.
2: Čau. Tak jelikož zítra odlítám do Francie k oceánu, kde hlásí asi až 7-8-30 stupňů, tak se tam vůbec netěším, protože já to těžce snáším. Ale co je dobrý, tak jsou vodní spreje. To já si neustále jako sprejuji. Takže se tady mějte hezky a někdy.
1: Lení, moc teda děkujeme, ty nás opouštíš, ale jako ve Francii nebude o nic líp, koukám teda, tak možná Zlatá Vysočina.
0: Mně se líbilo někdy, jakože už třeba nikdy.
1: No jasně, že tam je takový to, snad to přežiju.
0: 37 stupňů, no, není co závidět vám, co vyrážíte takhle třeba i na dovolenou, to je snad po dlouhý době, co říkám, že není závidět dovolená. Dejte nám vědět na náš WhatsApp, jak to vidíte vy, jak se připravujete na tropická vedra, co je osvědčená zbraň proti horku. 725 44 38 37, to je to naše číslo a my posíláme další hity. Tady už Ray Dalton. Lelia.

0: Hezky na klid, na pohodu, na Hit Rádiu Vysočina, Pink. Ano, posíláte nám hlasovky, jak se připravujete na ty tropy, které se blíží, za chvilku se k ním dostanete, ale taky posíláte dopravní informace na náš WhatsApp a za to děkujeme. Pojďme se mrknout, jak nám to jezdí nebo nejezdí.
1: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Staňte se naší dopravní hlídkou, posílejte hlasovky na náš WhatsApp číslo 725 44 38 37, ve hře plná nádrž, ale hlavně pomoc ostatním řidičům. Hlásí se řidič Pepa.
2: Zdravím všechny řidiče, tady Pepa, trasa Spolné na Přibyslav, bez problémů, tak kolečkama dolů, antenkou nahoru. Mějte se a šťastnou cestu.
0: Pepovi děkujeme, jak lepší pálek při tom úterním odpoledni. A hlásí se nám taky Šulí, to je její přezdívka.
3: Ahoj, posílám dopravní info na dálnici D1 směrem na Brno, 91. kilometr po najezdu z Humpolce je uprostřed pravého jízdního pruhu roztrhaná pneumatika, tak jezdíte opatrně, ať do toho nenajedete.
4: Tak Pepovi i Šuli moc krát díky a na D1 ještě zůstáváme, na kilometru 75 na Brno je odstavený kamion na krajnici, tak opatrně. No a na Třebícku mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Střítěží u odbočky na Výčapy stále pozor na nehodu motorkáře s osobákem.
0: 725 44 38 37, to je naše WhatsAppové číslo, tam prosím pěkně posílejte hlasovky.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
16: Housebrand Café, per favore?
17: Si, signora.
18: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
19: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
20: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
21: Hele, co City Park?
20: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
21: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
20: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
21: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
22: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
1: Hitra
7: Rádio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Lost Frequencies a Callum Scott na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. My přejeme pohodové odpoledne na celou Vysočinu. Blíží se tropy. Pátek, sobota, neděle. Pondělí. Možná i úterý.
1: Ty jo.
0: Ochlazení až v příštím týdnu. Ale víkend ten bude opravdu tropický. I na Vysočině, lokálně, i k 35 stupňům. Možná i nad. A bavíme se o té teplotě ve stínu.
1: No právě.
0: Jak se připravujete na tropická vedra? Tadle otázka na vás padla. Co je vaše osvědčená zbraň proti horku případně? Posílejte nám hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37. A vy posíláte, moc děkujeme. Petr z Třebíče se zapojil.
2: Hele, moje zbraň je trák. Studený meloun a když to jde, tak večer skočím někam k vodě. Se spoledne to se snažím být jako radši doma, když nemusím být v práci, co už mě čeká. Tak se držme.
0: Je, ale to je nechutný. Jako v sobotu, v neděli ještě v tom vedru být v práci.
1: No, hochu, nás to taky čeká, nebo je pracovní víkend, takže ano, je to nechutný, ale snad to zvládneme. A píše nám, nebo vlastně hlasovku poslala i Alča z Pelřimova.
3: Tak já se chladím s mrzkou a ledovou kávou a psa beru ven jen brzy ráno a pozdě večer. Přes den je to na něj nějak moc.
0: Ty jo, Alčo, děkujeme, věříme. No ano, i pejskaři to mají vlastně složit.
1: I na zvířátka to bude trošku moc asi, no.
0: No jo, tak hele, zatím to tady ještě není. Je stále spousta fůra času se připravit.
1: Zatím piju horký čaj.
0: My si dáme takovou rozehřívačku, jo, co právě teď posíláme. Nirvana!

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, ta pravá euforie přijde. Tipuju, že tak v pátek odpoledne, až bude ten víkend. Ale co nás čeká, co nás nemine za akce, víme.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Krajská knihovna Vysočina v Havlíčkově Brodě zve ve čtvrtek na výtvarné odpoledne. Mozaika startuje v rozhledně v 15 hodin a vstup je zdarma. Od pátku do soboty pak můžete vyrazit na festival v Telči do kempu u Roštěnky. A v neděli hurá na kolo! Slavnostně otevřeme cyklostezku z Brtnice, z Říceni na hradu Rokštejn u Přímělkova a dál. Sraz je v 11 hodin u druhé lávky pod Kněžicemi. Já tam budu u toho, těším se na vás.
0: No vidíte, a další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma. Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mira,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival,
2: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
7: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
8: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
9: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
8: Více na vzvozíky.cz.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Joe na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 16 hodin. Za chvilku další zprávy a hned po nich taky náš biják. I dnes hrajeme o lupen do multikina Sinestar, tak připravujte telefony. Tady už Kelly Clarkson.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 119 a 94 na Prahu probíhá údržba vozovky a na kilometru 74,5 na Brno pak zase stojí na vozovce porouchané auto. Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Každý den
1: odmíníme... Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Máte zkušenosti s vedením kuchyně? Orea Resort 9 Skal hledá culinary šefa. Veďte tým, tvořte skvělou gastronomii a staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: Kdo šetří, má za 3.
9: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Začínáme varováním. Podvodníci jsou opět při chuti. V posledních dnech se množí falešné SMSky, které upozorňují na neuhrazenou pokutu za dopravní přestupek. Cílem je, aby lidé klikli na odkaz a podvodníci se dostanou k jejich přístupovým údajům a penězům. Tak si dávejte pozor. Zastávka na vysokorychlostní trati Praha-Brno nedává moc smysl. Dnes to uvedl na Jihlavské radnici prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto železnice projektované. Expresy by měly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Tisícům podnikatelů se od července změní zálohy na sociální pojištění. Týká se to těch OSVČ, kteří od ledna platí minimální zálohy a nejsou v paušálním režimu. Novou výši záloh zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení v první polovině července na svém e-portálu. Až jeden rok může trvat vyšetřování lodního neštěstí u Splitu. Srážku plachetnice s katamaranem nepřežili 4 Češi, další 4 lidé utrpěli zranění. Potopená loď je v hloubce více než 50 metrů a chorvatští záchranáři se jí chystají vyzdvihnout na hladinu. Zítra nás na Vysočině čeká převážně oblačný den, ojediněle se objeví přehánky, během odpoledne mohou být srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů.
11: Hit Radio Vysočina.
13: Zase děkujeme za zprávy a my pokračujeme dál. Změnil se čas našeho bijáku na 16.10, to znamená, že už za malý okamžik opět otevíráme naši filmovou soutěž. A každé úterý, prosím pěkně, budeme servírovat hudební ukázku, takže stačí uhádnout, z jakého filmu byla a lupeny jsou vaše. Tak držím pěsti, připravujte telefony, až zazní signál, volejte. Tady už je Avicii.

0: Další volňásek do multiky na Sinestar v našem bijáku ve hře, ale hře taky Lenka z Havlíčko a Brodu. Lení, ještě jednou hezký odpoledne, ahoj.
1: Hezké odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, taky zdraví Markéta. Od druhého mikrofonu jsme tady na tebe dva.
1: Ano, já takže, jsem na vás sama.
0: Ano, je to taková férovka, dva na jednoho. Já jsem se ptal Lenky, jak je v Havlíčkově Brodě a ona říkala stejně hnusně jako vy hlavě, před chvilkou jste to říkali, no, tak to všechno jako schrnula. Děkujeme pěkně, no tak počasí neporučíme, ale možná Leni, vyrazíš do míst, kde je počasí úplně zbytečné řešit, a to tedy do kina. Seš ready?
1: Ano.
0: Dneska je prosím pěkně zvuková, tedy hudební filmová ukázka, jedna známá melodie ještě ze známějšího filmu. Na tobě je říct ten jeho správný název. Tady to je.

0: Tak, kázka dozněla. Leni.
1: No, já tu melodii znám, to je něco strašně známého a amerického.
2: Ty jo.
0: Amerického.
2: Aspoň ti to no, něco říká.
1: Cizinského.
0: Cizinského, amerického a znáš to. No tak nic už nebrání v tom, abys to řekla.
1: No, jenže já nevím, takže si musím něco tipnout. Takže zase budu za blbce.
0: Ne, ne, to neříkej.
1: Tak ne, tak budu za chytrýho. Jo.
0: Pojď.
1: Nevím. Sedm statečných.
0: Sedm statečných.
1: To není ani americký, ne?
0: Jsem strašně dlouho neviděl sedm statečných.
1: Já taky ne.
2: Tě to tak napadlo, viď, zrovna.
0: No, protože se Lenka cítí jako sedmá statečná třeba, víš?
1: No, úplně.
0: Že vůbec něco jako to. No tak dobře, pojďme se podívat, jestli sedm statečných, Leni. A bohužel, hele, to byl mylný výstřel. Byl to film americký. To jsi měla jako pravdu. Byl to film Top Gun.
1: No, Leni, tak to jsem byla blízko s těma výstřelama.
2: Jo, ale Leni, vůbec nic si z toho nedělej, mně to nepřišlo ani povědomí, jo. Takže takhle,
1: jo, takhle, no, tak jsem
2: takže to zbyla líp na to. Jo, jo, přesně.
0: Máš ráda Top Gun vůbec?
1: Já jsem to asi ani nikdy neviděla.
0: Nekecej, jako Tom Cruise. Stíhačky.
1: No já vím, ale no. Neviděla jsem to nikdy, ale vím, co to je. Ne?
0: Tak doporučuju, hele, tak jsme si aspoň vyměnili tipy, na co kouknout, já jsem dlouho neviděl sedm statečných, ty jsi nikdy Top Gun. Každopádně, Leni, děkujeme za hru takhle při úterním odpolední, měj se krásně, užívej, zdravíme do Havlíčka Brodu.
1: Taky.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Je, mě to dneska mrzí teda, mrzí mě to.
2: Nedá se nic dělat. Neklapu. Hele, tak jako aspoň zítra hrajeme o dva lupeny do kina.
0: No, to není cena útěchy pro Lenku, ale pro
2: není.
0: Vás ostatní hozená rukavice.
2: Zítra
0: po 16. hodině. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: nádrž gratis od Hitrádia Vysočina každý všední den, stačí poslat jakoukoliv dopravní hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a jste ve hře, takhle jednoduché to je. Stejně tak se do té hry zařadila řidička Jana.
1: Oj, hlásí se řidička Jana, já teď jedu ze Šimanova na Větrný Jeníkov, cesta bez komplikací, krásný počasí, velká kochačka. No a hodila by se mi plná nádrž. Tak šťastnou cestu všem.
0: Janě, děkujeme za dopravní info. Takhle, já tady koukám na radar a myslím si, že ta kochačka brzo skončí, protože se blíží déšť ze západní strany. Takže pokud jako kochat se, tak posledních pár chvil. No a Market chce dodat teda ještě, kde to aktuálně jezdí.
2: No spíš, kde máme nějaké komplikace, takže na Třebícku na příjezdu do Valče směrem od Třebenice, tam pozor na nehodu osobáku s autobusem, a ve Stonařově na Jihlavsku směrem na Jestřebí cestáři uklízí silnici po nehodě, tak je tam velmi opatrně.
0: Tak šťastnou cestu a ještě připomínám 725 44 38 37.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: www.divadlonechodipohorach.cz. Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Vysočina.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
6: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Kato na Hit Rádiu Vysočina, minutku po půl páté, my přejeme hezký odpo. No tak blíží se tropický počasí o víkendu, opravdu nám ten nahoře zahřeje pěkně pod kotlem, přitopí. Ale my odstartujeme léto ve velkém stylu, protože krom toho, že dorazí tropy, skvělý načasování, taky bude slunovrat, taky oficiální start léta a my s tím tady budeme mít summer party. Takže ty největší letní pecky od pátku až do neděle, prostě se vším, jak se sluší a patří. Market potvrdí, že se startuje v pátek.
1: Pátek v 15 hodin, končíme v neděli v 18 hodin, po celý víkend budeme hrát ty největší letní pecky, moc se na to těšíme.
0: Ano, těšíme se na to a těšíme se na to tak moc, že už jsme si tady s Market řekli, že si dáme jednu ochutnávku a zabrousíme do velkých hitů. Do velkého hitu Ricky Martin, prosím pěkně.
1: Idol mnoha žen.
0: Ano, takže do Puerto Rica zdravíme Undo Stres Maria, právě teď tohle je letní záležitost jako blázen.
1: Jdeme tančit.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: na Hit Rádiu Vysočina, pohodová záležitost. Pohodové pro vás snad i za volantem, ať už jedete na silnicích po Vysočině kamkoliv, tak opatrně. Pohodové i pro Anet, která nám poslala hlasovku na náš WhatsApp. Děkujeme za to.
1: Ahoj, tady Aneta, jedu z Pelhřimova do Křelovic. Cesta je čistá, sice se nám trošku mračí, ale zatím je to pořád dobrý. Jenom nezapomeňte, že Červená řečice směrem na Křelovice je uzavřená, takže to musíte objíždět. Jela jsem přes Želiv, tam taky všechno v pohodě, takže jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Teda Aneta nám to zkontrolovala. Mimochodem, pokud se nepletu, to je snad druhá Aneta dneska z Pelhřimovska, tak zdravíme všechny Anety na Pelhřimovsku.
2: Tam je dost Anetek asi, ale moc děkujeme za to, že s náma vysíláte. Já jenom připomenu ještě teda komplikace na Třebícku u obce Valeč, kde havaroval osobák s autobusem, tolik vlastně z našich silnic, a na dálnici D1 tady máme na kilometru 82 až 75 směrem na Prahu. Cestáře, makaj tam, ať se dobře jede.
0: Ještě půl hodiny do vyhlášení výherce dnešní hlasovky, který si odnese plnou nádrž úplně gratis, tak kdybyste také dali vědět, jak se vám jede, na náš WhatsApp posílejte hlasovky 725 44 38 37.

0: nejsem na to sám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
7: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
8: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
7: Vysočina Fest.
8: Největší multižánrový festival našeho kraje.
7: A vy budete u toho.
8: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
9: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
10: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
11: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
10: Začneme očistnou koupelí nohou.
11: Následuje relaxační masáž.
10: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
11: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
10: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
12: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
12: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Vysočina za 7 minut, přesně 17 hodin. Blíží se další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, Zuzka ví, kde se co děje, taky prozradí, no a do té doby jenom hity. Shakira, anebo právě teď velká pohoda. Karmach.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčsku u obce Valeč se srazila dvě vozidla. Je zde neprůjezdný jeden pruh. Stejná havárka se stala na dálnici D1 na kilometru 122,5 na Brno, takže i tady opatrně. A pokud nám pošlete hlasovku s informací o dopravě, každý den jednoho z vás odměníme. A ještě dodám naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Česko čeká první letošní horká vlna, tedy období, kdy se odpolední teploty pohybují okolo 30 stupňů a výše několik dnů po sobě. Klimatologové upozorňují, že o víkendu může být až 35 a s rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten není rizikem jen pro člověka, ale i třeba pro skot nebo ryby. Kriminalisté ukončili vyšetřování investic do sudů s whisky s Třebíčem a navrhli obžalovat podnikatele Ondřeje Chládka, který je obviněný z podvodu. Škoda je podle policie více než 100 milionů korun. Poškozených z celé republiky je přes 700. Muži hrozí až 10 let ve vězení. Už brzy nás čeká jedna z nejžádanějších akcí roku. Grand Prix České republiky si na Masarykově okruhu v Brně užijeme už tento víkend. Těšit se můžeme na soustředění těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. Kromě hlavních nedělních závodů všech tří Kubatur bude v sobotu připravený sprintový závod kategorie MotoGP. A zahraniční mise české armády loni stály přes 940 milionů korun. Výdaje tak byly o asi 340 milionů korun nižší než v předchozím roce. Nejnákladnější bylo opět působení vojáků v posílení východní hranice Severoatlantické aliance. Na Vysočině bude zítra převážně oblačno s ojedinělou přeháňkou. V průběhu dne mohou být srážky četnější a někde může i zabouřit. Teploměr nám ukáže hodnoty od 22 do 25 stupňů. Ve čtvrtek pak bude 28 a v pátek až 31.
8: Děkujeme pěkně, Zuzka,
0: to se budeme
8: zprávy.
0: Potit. To se
6: Rádio Vysočina.
8: Tak se Zuzkou se loučíme se taky z Market, měj se krásně.
9: No úterý za námi, zítra už je zase středa, ve dvou se to lépe táhne, ale ve třech ještě líp. No. Zuzanko, díky, mějte se fajn.
8: A my samozřejmě posíláme i po 17. hodině další, ty budou Linkin Park a budou taky Chainsmokers a Coldplay a jedno zásadní téma, rodí se čím dál méně dětí a to i na Vysočině.
9: Tak co s tím Márou děláš? No.

na Hitrádiu Vysočina 17 hodin 10 minut. K tomu počet obyvatel na Vysočině v prvním čtvrtletí klesl, prosím pěkně, o 1074. No, problém je prý v tom, že se nerodíme. Prostě nižší porodnost a to je problém v celém Česku. Hele, takhle, jedna rada se samozřejmě nabízí, ta nejjednodušší, večer něco dobrýho k jídlu, svíčky, a pak samozřejmě další hezký záležitosti. Statistiku v tuhle chvíli tím jako nezměníte, ale zase budou hezký čísla třeba za nějakých 9 měsíců. No. Tak uvidíte, no, já skončím asi u toho prvního bodu něco dobrýho k jídlu. A to je taky pěkná záležitost. My posíláme další hity Benson Boone za chvilku, anebo právě teď Cher a její Believe. Tak hezké úterní odpoledne.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Monitorujeme dopravní situaci tady u nás na Vysočině a to taky díky vám. Hlásí se řidič Daněk, ten posílá hlasovku na náš WhatsApp.
2: Zdravím posluchači Hit Radia i vás do studia. Dopravní nehoda ve Stonařově, motocyklu a osobního vozu už je odklizená a cesta je plně průjezdná. Mějte se krásně a šťastný dojezd domů. Mějte se.
1: Děkujeme moc za hlasovku. Děkujeme všem ostatně, co opět dnes posílali hlasovky. Zítra klidně pošlete další. Každopádně výherce může být jen jeden, to tak je. Jeden výherce plné nádrže a je to pro dnešní den řidička Martina přezdívkou Šulí z Měřína. Tak Martině, velká gratulace, plná nádrž gratis je její. No a zítra pokračujeme další plná ve hře. K dopravním informacím, motocyklisté, motorkáři opravdu havárií mají dneska víc než dost. Na Pelhřimovsku teď aktuálně na příjezdu do Moravče směrem od Lidmaně havároval motorkář, na místě záchranáři, projíždí se Kyvadlově a na Jihlavsku mezi Bílým Kamenem a Větrným Jeníkovem teď aktuálně další záchranáři, další nehoda motorkáře, i tam počítejte s omezením. No tak hlavně šťastnou cestu, kdyby cokoliv, dejte vědět 725 44 38 37, to je to naše WhatsAppové číslo.
0: Jak vylepšit svůj vůz Škoda? Co takhle originální příslušenství? Třeba střešní nosiče, praktické koberečky, sluneční clony a mnoho dalšího vybavení pro vozy Škoda. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí vám vše nabídne, namontuje, ale i zapůjčí na dovolenou. Horácké autodružstvo Velké Meziříčí. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.horácké-vm.cz
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra máš. trenírkárna.cz.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Tak e-obuv ví.
1: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Stříteži. Auto Třebíč.
2: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
3: Orea Resort 9 skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Máte zkušenosti s vedením kuchyně? Orea Resort 9 skal hledá culinary šefa. Veďte tým, tvořte skvělou gastronomii a staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Nesmíme zapomenout ani na Davida. I David, je tu s námi, hezké ránko.
7: Dobré ráno, já jsem trošku naštvaný, že mám takový dobrý fora, vy mě ho nechcete nechat říct.
8: Ježiš, tak
6: ale on si to normálně...
8: To je neskutečný, 20 minut tady bude brblat.
7: Tak si představte tu situaci, utkání Česka s Jihoafrickou republikou, rozhodčí žena uděluje našemu hráči žlutou kartu a on za ní jde a říká, paní rozhodčí, za co? A ona říká, já o tom nechci mluvit.
6: S tím, já tady potřebuje 20 minut. Tak Davide, jsi spokojený.
7: Díky.
8: Výborný.

Baldy na Hit Rádiu Vysočina po 17:30 přejeme pohodové úterý. Možná o kus pohodovější bude ještě za malý okamžik. V 18 hodin totiž startuje další Hit Rádio Klasik a opět zabrouzdáme do těch velkých hitů 80., 90. a milénia. A hezky tak jako na pohodu se to bude linout až do 21. hodiny. No a nemusíme úplně čekat na to, abychom nakoukli pod tu pokličku a zjistili, co je tam v playlistu na nás připraveného. Vidím tady, bude Bruce Springsteen, Ace of Base, Celine Dion, ale bude třeba i tato pecka. Toto jsou No Name, Ty a tvoja sestra. Ano, právě i tento hit, mimo jiné, může zaznít právě v Hit Rádiu Klasik. Tak si to pojďme dát do té úterní pohody. Jediné.

0: Sheeran na Hit Radio Vysočina, tak jsem si říkal, dlouho jsme ho tady zase v Česku neviděli, uvidíme, kdy dorazí. Každopádně, co už nebude dlouho trvat, tak se otevřou 2. až 4. července brány Vysočina Festu v Jihlavském letním amfiteátru. Zase velká věc, největší multižánrový festival na Vysočině, my budeme u toho, vy u toho můžete být taky, a to zcela zdarma, a užít si ten nadupaný playlist úplně naplno. Stačí si od nás vyhrát ty lupeny. A aktuálně celý tento týden soutěžíme u Jirky Pelnáře mezi 12. a 15. hodinou, tak tam doporučuji být velmi připraven, ideálně s telefonem v ruce. No, tak těšíme se na Vysočině Fest a za chvilku další hity Sia a nebo David Guetta, Alphaville a Ava Max.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz
5: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
6: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mira.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Xindl X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
1: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít.
3: Každé všední ráno bez snídaní šampionů na Hit Rádiu.
19: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
3: Hit Rádio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut 18 hodin. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte úterního večera. No a zítra zase 3 odpoledne s Markem se budeme těšit. Tady už Damiano David, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně stále na D1 na 94. kilometru ve směru do Prahy stojí poruchané osobní auto, tak bacha na něj, ať do něj nikdo nevletí. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info nám posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
3: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky, Měřín, přímé servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
2: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
3: Více na vzvozíky.cz.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, potvrdil šéf rezortu Petr Macenka.
9: Máme tady konzulární tým rychlého nasazení, který bude připraven právě pro případy nějakých krizí nebo třeba nějakých přírodních katastrof, požárů a tak dále. Být okamžitě k dispozici a pomoct našim občanům v případě, že to budou potřebovat.
8: Čeští policisté budou opět sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku. Prezident Petr Pavel neslyšel žádné vysvětlení, ze kterého by bylo patrné, že řízení agendy lidských práv a protidrogové politiky na úřadu vlády nefungovalo a musí se měnit. Jde podle něj o více rezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Řekl to dnes při návštěvě Vysočiny. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Její výroba teď pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramenu. Měsíčně stočí této přírodně nasycené vody 400 000 kusů, zejména litrových láhví pro český a slovenský trh. Zápas Anglie s Chorvatskem otevře na fotbalové mistrovství světa program skupiny L. Před utkáním ožívají vzpomínky na vítězství Chorvatů nad Angličany 2-1 po prodloužení v semifinále šampionátu v roce 2018. Výkop je zítra večer v 10 hodin našeho času a hrát se bude v Dallasu.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Oblačno, zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude pak srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, přes den pod mrakem, přechodně i polojasno. A nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě 27.
10: Hodiny u nás ve studiu odbyly 18. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý den.

Hodně veselá muzika. Takhle parádně jsme otevřeli úterní hudební speciál Hit Radio Classic. Bruce Springsteen, zpěvák, skladatel, kytarista a jeden z nejvlivnějších autorů rockové hudební scény posledních 50 let. To byla písnička Glory Days, kterou jsme otevřeli to dnešní vydání hudebního speciálu, ve kterém posledních 50 let. To byla písnička Glory Days, kterou jsme otevřeli to dnešní vydání hudebního speciálu, ve kterém až do 21. večerní budeme hrát to nejlepší z 80.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On, velká romantika, kterou jsme slibovali. Takhle pokračuje úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme si připomněli 114 let od té katastrofy, kdy se Titanic potopil, a taky téměř 29 let od premiéry filmu, ve kterém se tahle píseň objevila. Mimochodem, za My Heart Will Go On v podstatě můžeme vděčit manželovi Celine Dion. A to proto, že Celine, když slyšela klavírní demo této skladby, tak jí ta píseň příliš neoslovila a vlastně vůbec ani nechtěla zpívat. Manžel jí každopádně přesvědčil k tomu, ať zkusí alespoň nějaké to demíčko. No a potom šel za samotným Cameronem, aby mu nabídl verzi, která nebyla orchestrální, jak si sám Cameron, režisér filmu Titanic, přál, ale právě taková ta popovější aranž, kterou jsme si teď hráli na Hit Radio. A udělalo dobře, že zvolil právě tuhle verzi, protože mimochodem píseň My Heart Will Go On získala Oscara za nejlepší filmovou skladbu. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic a pokračovat bude taky českými hity.
1: Ano, se stále končí, neúplatní ptáci jsou.
0: Tohle je Jan Sahara Hedl a taky Bára Vasiková. Tisíc men se jmenuje skladba, kterou pro vás máme připravenou.
1: Ano, se stále končí.
0: Taky Eminem nebo skupina Queen Another One's Bites the Dust. Tak to je hit, který uslyšíte už za chvilku na Hit Radio.

0: tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kdo šetří, má za tři.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Mňam, to je ale masíčko. Neskutečný chuťový zážitek. A přitom jen stačí, když máte kvalitní maso. Emifood, nejširší nabídka stařených mas v Česku. Emifood.cz, prostě kvalitní maso.
9: Ahoj kamarádi, maso z Emifood je prostě dobrý, jakože se Roman Vaněk jmenuju.
10: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
13: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
12: Začneme očistnou koupelí nohou.
13: Následuje relaxační masáž.
12: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
13: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
12: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

se, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbude jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

dneska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

totiž mnoho těch, kteří zaznamenali globální úspěch. A Without Me je určitě jedním z nich. Teď jsme ho hráli na Hit Radio. V podobě Eminema to vlastně byla velká pohodička, takové lážo, plážo, tempo. Protože pokud mezi fanoušky Eminema patříte, tak víte, že tu kadenci slov má opravdu neuvěřitelnou a jeho píseň Godzilla je dokonce v knize rekordů. Uznáno mu bylo 7,5 slova za sekundu, takže 225 slov za půl minuty. To je neuvěřitelný. Tak to je prosím Eminem, který něco takového zvládne. My pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu, vybíráme pro vás jenom 80-ky, 90-ky a také hity raného milénia. A vracíme se zpátky v čase, jsme trošku nostalgičtí, no a připomínáme si singly, ke kterým možná máme nějaké osobní příběhy a vzpomínky. Něco se nám možná vybaví i při poslechu zpěvačky Sandry. Tohle je Maria Magdalena.

in this town. We'll go up.

0: jste poslouchali právě teď. Hit the floor. Tak to je parta, která za ním stojí. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Řízneme do kytar. A dáme si klasiku rockovou, Love is a Strong. Už jste možná poznali Rolling Stones, i ti se objeví u nás v éteru. A to už za malý okamžik. Taky Nene Sherry a nebo Simon Collins do konce hodiny. Tohle pro vás dál budeme mít.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
4: www.autoracek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
7: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
6: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
7: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
6: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
7: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
8: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
14: Kapely Činasky.
15: My máme rádi víru.
14: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
13: Vysočina Fest.
14: Největší multižánrový festival našeho kraje.
13: A vy budete u toho.
14: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
16: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
17: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
16: Začneme očistnou koupelí nohou.
17: Následuje relaxační masáž.
16: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
17: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
16: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
19: Ekokom.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle na pohodu si hrajeme lehce před 19. hodinou. Simon Collins nás k ní dovedl, Pride. Tak to je věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který bude pokračovat za chvíli.
1: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
4: www.autoradsek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
5: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
0: Jak jsem sliboval, tak plním, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Jestli tohle úterý nebylo úplně podle vašeho gusta, věřím, že tahle písnička to musela změnit. Return to Innocence a hudební projekt Enigma i po letech pořád skvělá záležitost. Tohle se asi neoposlouchá nikdy. Společně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. V něm vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a i ty příští minuty budou plné nostalgie. Tak třeba Pharaoh, hitovka There's a Star, nebo Tina Turner, rodačka z Tennessee, která rozhodně patřila mezi nejvýraznější ženské hlasy všech dob a zakomponovat ho uměla snad do jakéhokoliv žánru. Na triku má třeba hitovku What's Love Got To Do With It. A tu vám na Hit Radio hrajeme právě teď.

98. There's a Star jsme hráli na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Je plný vzpomínek, nostalgie a hlavně těch největších časem prověřených hitů. Z další nabídky to budou třeba Sugar Babes s legendárním Round Round a o slovo se přihlásí i skupina Elan. Hrajeme jenom hity pro lepší náladu.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
8: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.

Tak jsme si trošku zavzpomínali. Královna bělých tenisek je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než skupina Elán. Taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Klasik, který vám do uší dáváme každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští 3 minuty budou patřit ikoně z Německa. André Tenneberger, na hudební scéně známý jako ATB, jeden z mnoha, který trefil tu populární trends elektronickou éru na konci 90. a začátku milénia a jeden z mála, který se opravdu globálně prosadil. You're Not Alone. To je věc, kterou do světa vypustil v roce 2002. Písnička se tehdy objevila na albu Dedicated a jde o cover původně britské skupiny Olive.

0: Life in the Northern Town, to zpívali Dream Academy. Londýnská parta, která královala 80. Life in the Northern Town je mimochodem skladba, na které se jako producent podílel David Gilmour ze skupiny Pink Floyd. Text oslavuje britského písničkáře Nicka Drakea, komentuje úpadek průmyslových měst v severní Anglii a zmiňuje i atentát na Kennedyho. Prostě typická věc odrážící náladu doby. Pondělní večer trávíte s Hitrádiem, už za chvilku další hity, No Doubt nebo F.R. David. I takhle vám v příštích minutách budeme hrát.
1: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Máte zkušenosti s vedením kuchyně? Orea Resort 9 Skal hledá culinary šefa. Veďte tým, tvořte skvělou gastronomii a staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát ještě hodinu. Pokračuje Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

Grudžouš Infinity na Hit Radio. Vlastním jménem Paul Walden, britský hudebník, DJ, producent. Na přelomu 80. a 90. let patřil k průkopníkům houseu jako žánru. Přitom se původně neviděl jako hudebník, ale jako zubař, vystudoval totiž stomatologii. No, můžeme být rádi, že profesi nakonec změnil. Jinak bychom tu totiž neměli jeden ze symbolů rané evropské taneční hudby, právě písničku Infinity, kterou jsme hráli. A která se mimochodem dočkala ještě dvou dalších zásadních verzí, Infinity 2008 a Infinity 2008.

2014. Ta z roku 2008 je zcela oficiálním remixem. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. O další hity se už za chvíli postará Bonnie Tyler nebo DJ Bob.

0: Stand and Deliver. Tohle je partička Enemy and Jens. Už jich máte hudební speciál Hit Radio Classic. Pomalu se blíží do finále. To je 21. nám moc času nezbývá, tak pojďme hlavně hrát. Samozřejmě dál to nejlepší z 80. 90. milénia, ať si přijdete na své. Do konce hodiny stihneme třeba ještě Depešáky, taky Roger Sanchez zazní v éteru Hit Radio. A nebo pozor, legendární Never Ending Story, to si nenechte ujít. Hezký večer přeji.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
4: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
3: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
4: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
3: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
5: Hoka Prima.
3: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.
8: Hit Radio.

Už jdeme do finále a poslední tóny zní. Jo, Hit Radio Classic dospělo ke svému dnešnímu konci. Pokračovat s tím nejlepším z 80., 90. a milenia budeme zase ve čtvrtek úderem 18. hodiny. Protože zítra je středa a ta patří vám. Playlist na Hit Radio budete diktovat vy. Vaše středa. Tak si objednejte, co máte rádi, buď u nás na webu, anebo zítra přímo v éteru. Mějte hezký večer s dalšími hity Hit Radia. Taylor Swift, Kabát, Mark Ember, to jsou interpreti, kteří jsou pro vás připraveni do příštích minut.

0: www.hokaprima.cz. Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do

0: na Hit Radio. V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Hit Radio.
4: Hit Radio.

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz
0: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. Ekondomy.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hit Radio Vysočina.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort-group.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

necháme čas kolem nás ubíhat.